0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co tady, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady samozřejmě fachčí bakat. Tady samozřejmě hulí akorát z komína.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čože? On co jako přibitej. Je s tím, chlapče?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
3: I was blinded by the darkness, wishing for a rain.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, to... samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: V listopadu říkal.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde?
1: No. Na Al. Al.
2: Na Al Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Napovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stírače stírají. Ostříkovače stříkají.
3: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
4: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
2: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pámbu rozmyslel.
1: Rock Radio. Konec legrace.
3: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží.
9: Vinnetou!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
15: vybrat dobrý materiál
14: a vybudovat náš domov.
16: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí. Zároveň sdělil, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný. Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou v 7 boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D8 opatrně ve směru na Prahu na 45. kilometru máme hlášenou nehodu na Klaďáku a bouralo se taky přímo v Praze na Bělohorské ulici.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rokovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci!
6: Prďácký start do novýho týdne vám přeje Honza.
7: Anabel.
3: A Zuzka.
6: Necelý 3 minuty po 6. hodině, pondělí 15. června. My jsme tady už zase v Petřech, všichni zdraví, všichni celí, všichni krásní. Vy jste nějaký hezký holky po ránu.
7: Ale mě nějaký přijde, že Zuzce to dneska sluší.
3: Ježišmarja, já jsem vstala, ani nevím, že jsem tady, takže...
7: A má krásné to tričko, hezký. Dobré ráno, čumáci, zr.
6: A tobě to taky sluší, tobě ta Ostrava nějak svědčila evidentně.
7: To víš, ty doly, mě to dělá.
6: Spadla do nějaký jámy. No tak jsme se zasmáli, posluchači z toho nic nemají, tak jim dáme písničku.
7: Ano, skvělý nápad.
6: Proteus, závislosti.
0: Rock Radio.

0: Alice Cooper, Love Should Never Feel Like This, láska by nikdy neměla být cítit takhle. V 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu, já přemýšlím, co k tomu řeknu, ale snad radši nic.
1: Radši to nekomentuj, to mi...
0: Přátelé, už se nám blíží léto mílovými kroky a to znamená jenom jednu věc, že budeme zase všichni doma naprosto spocený jako prase, protože nás čekají velký parna, ale my na to tenhle ten máme speciální rozdávačku a speciální řešení jenom pro vás.
1: Zatím je venku minus 30, ale já věřím, že se těch veder dožijeme údajně na víkend, hlásejí 630 stupňů a právě třeba pro tento víkend, který přichází, máme pro vás rozdávačku.
0: Rozdáváme vám mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám právě přinese úlevu i v těchto těch největších vedrech. Jednak rychle chladí, jednak umí odvlhčovat a jednak umí čistit vzduch a navíc má kolečka, díky kterým můžete tak šoupat po bytě, kde se vám zrovna hodí.
1: A dá se ovládat pomocí Wi-Fi, jestli jsem to pochopila, takže ano. S telefonem prostě si jenom lehnete a nastavíte si tam, jestli chcete větší zimu, menší zimu a to se oplatí horste. Takže pokud tuto klimošku chcete, klasika, rozdáváme přes náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 ji jednomu z vás dáme.
0: Tuhle klimatizaci nám do vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky, takže je to pro vás chytrý řešení pro komfortní léto. No a teď už zase muzika, Škorpíci, No One Like You na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 20 minut po 6. hodině ráno si v pondělí 19. ne, kolika to je? 15. teprve června, pojďme říct, kdy má svátek Ararský.
2: A 19. bude, ale až
1: ve čtvrtek. Ale trošku bychom to posunuli. Zkrátili bychom vám pracovní týden. Svátek má dneska Vít, případně Vítek, Vít, Víta, Izolda anebo Senta.
2: Izoldu a Sentu neznám, Víta, ano.
1: Senta, to je skoro ta naše klimatizace dneska, tak přejeme všechno nejlepší všem Vítům asi radši.
2: Ano.
1: No a jinak mám dneska samý zajímavý narozeninovce. Dneska slaví třeba narozeniny americká herečka Courtney Cox, což je Monika z Přátel, nebo moje oblíbená herečka Helen Huntová. Po čem ženy touží, že jo, ta krásná blondýna. No a pak tam taky spoustu muzikantů. 45 let má americký kytarista a klávesák Billy Martin z Good Charlotte. Kulatých 50 slaví americký zpěvák Dryden Mitchell z Alien and Farm. Krásných kulatých 70 má kanadský zpěvák Bernie Shaw z Uriah Heep. O 5 let víc, 75 slaví americký zpěvák Steve Walsh z Kansasu. Sedm a 70 let australský zpěvák Russell Hitchcock z Air Supply. No a třetí velký kulatiny, 80 let britský zpěvák Noddy Holder z kapely Slade. Takže přejeme všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: No a za chvíli zase muzika, když jsme se tady bavili o těch klimatizacích a oteplování, tak si za chvíli dáme horký, že slíže a lesbian singing song.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro bagr.cz. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
15: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
17: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: Lesbian singing song a Orkýže slíže na Rock Rádiu minutku před 6:30. Jedna z kapel, která letos zbrázdí festivaly Rock In, je to tak?
1: Ano, já mám v puse jabko, ale chtěl jsem říct, že jsou naprosto skvělý naživo. Můžete, ano, slyšet v rámci festivalu Rock In a teď už si dáme zprávičky.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rockovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rock Kamil Dráb. Rockový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl neanonymizované dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadu policie zapojilo kolem 20 000 lidí. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se bouralo na Českobrodské ulici, dva osobáky sobě jsou v pravém jízdním pruhu a bouralo se taky na silnici číslo 20 v Českých Budějovicích na trase Plzeň České Budějovice na 270. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za krásný přehled zpráv a teď už Joan Osborne a One of Us. Chceš to mě to?
1: Jedno z nás, ale není.
0: Dobrou pojď.
1: Díky.

0: John Osborne a One of Us, což je teda původně song od Prince, tady přespívaný v roce 1995. Máme 6 minut po půl sedmí, posloucháte Rokový rozjezd na Rock Rádiu, je pondělí, dneska konkrétně 15. června a to znamená jediný, že letošní ročník festivalu Rock for People je za námi.
1: Ano, my jsme tam nebyli, teda my dva, ani my tři, takhle.
0: Ani my tři, Zuzko, byla jsi tam náhodou?
2: Ne, náhodou
0: a
2: ne.
0: A ve svojí mysli?
2: Ve svojí mysli taky ne, tak ale vy jste tam byli v mysli.
0: Jo,
1: já jsem si dala mysli k snídani, ale
0: dobrou chuť.
1: Jinak jsem tam měla svoji dceru a každopádně teda, co jsem jim nezáviděla, bylo počasí, protože veškerý storíčka, který jsem viděla, vypadaly jak Jožin z Bažin, tyjo, když se močálem se plíží, tyjo. Všichni měli holinky, pláštěnky a vypadaly, jak když jdou na houby, takže to jsem si říkala, že vlastně jsem docela ráda, že jsem tohle vynechala. Každopádně...
0: Byl to takový jezedácký festival někde v Horním Maršově, bylo to moc hezký.
1: Jo, ale byl oznámen teda první headliner na příští rok a to je skvělá kapela Blink 182, neboli 182, takže z toho mají fanoušci obrovskou radost a taky byla oznámena změna termínu, jestli se nemýlím.
0: Nemýlíš, údajně by měl být festival příští rok o týden dřív, konkrétně od 2. do 5. června. A pokud byste chtěli lístky, tak už se tenhle ten čtvrtek 18. v 10 začínají prodávat na stránkách festivalu.
1: Takže když to bude o týden dřív, tak bude ještě hnusnic než letos. A to se oplatí, Horste, kupujte lístky, dokovaň jsou a my si jdeme dát další muziku.
0: Já bych tam chtěl na ten festival v rámci rádia. Proč tam nejsme, když je to Rock for People a není tam Rock Radio?
1: Nevím, asi mají jinýho mediálního partnera, takže jim přestaňme dělat reklamu a dáme si za chvilku Tři sestry.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
7: Atención, señoras y señores.
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yesom!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
10: Happysport.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 11 minut bude 7 hodin ráno a my máme pro vás to nejlepší a nejzajímavější, co se do zpráv nevešlo, Zuzko.
2: Na Amazonu prodávají náramek, který vám dá elektrický šok, pokud utratíte moc peněz.
3: Ježišmarja, to bych se permanentně klepala celá, tyjo. To...
2: Já jsem právě si říkala, že to někomu z vás třeba...
3: Koupíš k narození rám.
2: ...by pomohlo. Normální aplikace, nastavíš si tam rozpočet a když zlo...

0: Víš, tak dostaneš ránu.
1: A to by mě spíš bavilo, kdyby si dostával ránu, když usínáš v autě. To by se mi hodilo víc, třeba mě konkrétně na cestování.
0: Že by to jako poznalo mikrospánek.
1: Jo, že by to poznalo mikrospánek a dostal
2: by šok. Probudilo.
1: To by mi přišlo třeba zajímavější.
2: Tak si
1: asi
2: možná
1: začnu vynalejzat věci.
2: Možná si právě někomu vnukla nápad, který někdo právě ukrat a hrozně na tom zbohatne, člověče.
1: Je to možný, jo.
2: Ale takovýhle náramek, není tam trošku kontraproduktivní, že si ten rozpočet nastavíš sama?
0: Já nevím.
2: 300 tisíc denně. Nefunguje ten náramek vůbec.
0: Takhle to nejde, že jo? Musíš být poctivej.
2: No tak to většina z vás dám není. Co si budem, když
1: takže
2: se utrácí.
1: Takže ty si tam nastavíš nějaký denní limit a když ho překročíš, tak dostaneš ránu.
2: No.
1: To je dobrý.
0: Jdeš na kafičko, rána.
2: Na druhý kafičko, rána.
1: Ty jo, to je dobrý. To se mi vlastně docela líbí, to se možná sama koupím k Vánocům.
2: Tak přátelé, koukněte kam na Amazon, nebo kde to bylo. Výborně, tak už tady děláme reklamu všemu možnému, tak proč ne. A kdybyste to někde koupili, tak nám to pak napište. My si jdem dát ránu s kapelou Ugly Kid Joe a songem Cats in the Cradle.

0: Nightmish, I want my tears back, 2 minuty před 7 hodinou raní. Dneska je pondělí, tak pokračujeme v naší krasojízdě. Za chvíli zprávy se Zuzkou, no a pak další slušná muzika, tak mějte pěkný ráno.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. V České republice čelil v květnu každý podnik v průměru 2568 kyberútokům týdně, což je po Rusku nejvíc v Evropě. Na třetím místě je Portugalsko. V Evropě klesl počet útoků o 1% na průměrně 1737. Uvedla to bezpečnostní firma Checkpoint. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 21 stupně Celsia, na jižní Moravě bude až 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si dejte pouze v Plzni na Rokycanské ulici, srazily se tam dva osobáky.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať dneska nedostanete ránu proudem, vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7 v pondělí 15. června. Přátelé, poprvé tenhle ten týden rozdáváme mobilní klimatizaci Senkor.
4: Ano, dá se ovládat přes Wi-Fi, má kolečka a je multifunkční, takže pokud ji chcete, napište nám na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
3: Držíme pěsti a než bude 8:30, tak se k tomu času protancujeme. Teď si dáme kabáty a Western Boogie, tak smím prosit?

0: Linkin Park a jejich Lost na Rock Rádiu 11 minut po 7. Máme pondělí 15. června. Slaví se globální den větru. Ten tady slavím od rána, holky si to ještě nevšimly, pořád je jim divný, proč si jim slzej v oči.
1: Já tak jsem i... naštěstí za covidu ztratila čuch, takže já jsem v pohodě. Jo, Zuzka je na tom
0: v klidu. Zuzka se potí jak. Potom je Mezinárodní den žen v dolech.
1: Ano, to je pro vás, jsem si užila náhodou... o víkendu, takže pohodě.
0: Jo, ty jsi byla v Ostravě vlastně, no, tak to je skoro ono.
1: Já už jsem za sebou.
0: No, ale je hlavně den nečekaného polibku, ale pozor, ten popisek k tomu. Den nečekaného nebo tajného polibku je hravý okamžik, kdy lidé překvapí někoho výjimečného rychlým sladkým polibkem. Jde o ta drobná překvapení téměř jako skryté jiskry, které rozjasní každodenní život a dodají obyčejným rutinám trochu filmovější nádech. Jemný polibek na tváři nebo rty může signalizovat náklonost.
1: O, takže máme očekávat nějaký překvápko tady se Zuzkou, že přeskočíš pult a...
0: No já tam cítím aspoň 3 žaloby ze sexuálního obtěžování, takže nevím, jestli vůbec jako tohle se ještě dneska může slavit. Představ si, že prostě se ti líbí nějaká kolegyně v práci a že jí takhle potom hezky čapneš najednou ve výtahu a pořádně jí tam jako ocic máš.
1: No, myslím, že by byla minimálně překvapená.
0: No to já taky, až by přistál kopanec do rozkroku. Si myslím, že by nebylo úplně hezký.
1: Za zkoušku nic nedáš, ale Honzíku, zkus to.
0: Tak přátelé, držte mi palce, jdeme do výtahu. Užijte si den žen v dolech a my jdem na Smash Mouth a All Star.

0: Stratovarius a Unbreakable na Rock Rádiu 19 minut po 7 hodině. Přátelé, přečtu seznam kapel. Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. To jsou kapely, které už tenhle ten pátek 19. června uvidíte na jednom pódiu další zastávky našeho putovního festiáku Rock In.
1: Ano, tentokrát se koná v Pardubicích, takže pokud máte zájem o lupeny, máme pro jednoho z vás hned 10 kusů lupenů a je to jako vždycky stejný, stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. Pošlete nám snímek na e-mail studio@rokoviradio.cz a čas na to máte jako vždy do čtvrtka do 15 hodin.
0: To je krásný, že jsi použila slovo snímek.
1: No tak fotografii, fotku, selfiečko, já nevím.
0: 10 zrichtovaných lidí někde po nějaký hrozný akci, ale je to snímek, je to dagerotypy, přátelé.
1: Váš krásný snímek nám pošlete, budeme se na vás těšit a vy se můžete těšit na páteční Rockin v Pardubicích.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Zemřít je nepovinný, až za chviličku zemřeme s Alešem Brichtou po reklamě.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
14: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
14: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Za minutku a něco bude 7:30, ladíte rok Rádio Rokový rozjezd a Aleše Brichtu se songem Zemřít je nepovinný, což je pravda. Přátelé, já mám teďka tady něco na srdci.
1: Ano,
0: šelest.
1: Ano. Kromě šelesti vám Honzí chtěl říct, abyste nepsali vaše telefonní čísla pod příspěvek s klimatizací, protože maximálně vás někdo vykrade a my vám nic nedáme. Pište nám to prosím vás do Messengeru, na Instagram, na Facebook, hezky do soukromíčka. Tam se může stát maximálně, že vám zavoláme my. A teď už si dáme zprávu.
0: Co když už jsou vykradený třeba?
1: No to je možný.
0: Tak ale už je nevykradou.
1: Tak po druhý.
0: Znova? To jde?
1: Nevím.
2: Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadů policie zapojilo kolem 20 000 lidí. 7. finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno a na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Na 42. kilometru se srazil nákladák s osobákem, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Praze se bouralo na Černokostelecké ulici, tam neprojedete aktuálně levým i pravým pruhem, a v Semilech pozor na Brodské ulici.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky moc za zprávy a teď už zase další kouše prach. Zpívají Queeny v songu Another One Bite the Dust.

0: Queeni. Another One Bites the Dust na Rock Rádiu, 7:55. Pojďme si teďka říct zajímavost, co je?
1: Nic, spadlo mi něco do oka.
0: Já jsem se úplně lek najednou, přátelé, kdybyste to viděli, oči Anabel se otevřely do kořány, její ústa taky, na ploše zhruba 3 hektarů.
1: Ceca, spolkla bych zhruba tak dámhle tu igelitku s tvojí svačenou celý den.
0: Já bych možná teďka nemluvil o tom, co budem polikat, nebo nebudem, ale o tom, že Tony Iommi, kytarista Black Sabbath, že, praotec metalový kytary v podstatě, se dočkal nebo dostal rytířský řád britského impéria. Mm-hmm. Dostal se tak po bok už jeho ostatních kolegů, že, Paul McCartney už má tenhle ten řád. Rytířem je taky Mick Jagger třeba, Bonovox, U2, nebo třeba právě tady od Queenu Brian May.
1: Takže kytarista. Už to má vlastně kde kdo, takže nic moc.
0: No to úplně zase ne.
1: A řekl jsi to tak jako, že má to tam, ten, to tam, ten.
0: To jsem tím chtěl říct, že se dostal jako do dobrý společnosti,
1: to
0: chápeš?
1: To každopádně, to rozhodně.
0: Že jak byli rytíři kulatého stolu, tak tady jsou rytíři řádu britského impéria. My bychom mohli mít zase třeba rytíře tady rozbitého stolu.
1: Rozbitého mixpultu, politého lecčin.
0: Ty bys nechtěla být rytíř, ty jsi jako malá třeba si nehrála na rytíře?
1: Moje babička měla rytířský řád.
0: Fakt?
1: No ano.
0: Tvoje babička je Paul McCartney?
1: Něco
0: nebo Mick Jagger?
1: Ne, byla kunzistorečka umění a dostala od nějakých Francouzů, dostala právě nějaký řad. Mm-hmm. A doma někde ho máme, no.
0: No já, no já vůbec nevím, s kým tady vysílám, teď jsem úplně z toho překvapený.
1: Proto mě to až zas tak nenadchlo, keď moja babka byla taká to rytířka, ona.
0: To jsem ještě zvědavý, co se všechno dozvíme, že máš doma.
1: Já bych nerada, aby nás vykradli, takže.
0: Každopádně Tony Iommi mu gratulujeme k rytířskému řádu a my se půjdeme za chvíli podívat na další muziku. Vanastovky, sbírka zvadlejch růží, ty třeba dostanou taky nějaký řád, třeba, nevím, poblitej korunovačních lenotů českých, něco takového.
1: To je krásný, Honzíku, moc hezky jste řekl, že už tam pustí nějakou muziku, panebože, to je zase pondělí.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
12: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 10 minut před 8 ladíte Rock Radio, rokový rozjezd a kapela Líbání diamantů zpívala Nejsi sám.
1: A my teď jdeme líbat motorky s naším strýcem Marcelem.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
4: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
3: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne vždy speciálně tu Brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybím jen já. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, jedna z nejrychlejších písní, který jsme vám mohli dneska zahrát. Máme za minutu 8 hodin ráno, tak pokud jste se neprobudili, tak touhle písní už se neprobudíte. Zkusíme to po 8 nějakou trošku rychlejší muzikou, anebo vás za chvíli probere Zuzka ve zprávách. Anebo vás probereme tím, že dneska rozdáváme první z řady klimatizací, tak pokud ještě nevíte, že to děláme a jak na to, jak ji získat, tak si počkejte, za chvíli o tom budeme mluvit. Tak čau.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 8 a jsou tu další zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Oznámil to vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Informoval také o tom, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav ale není vážný. Spojené státy a Írán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou v sedmi boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Počátku dnes bude polojasno, převážně potom oblačno na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Doprava. Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 47. kilometru se srazily dva nákladňáky v koloně, je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem, a na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem na 66. kilometru.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
16: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať máte co nejenergičtější start do novýho dne, vám přeje Honza,
17: Anabel
15: a Zuzka.
0: 4:08 v pondělí 15. června. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat první z řady klimatizací Senkor, který jednak klimatizují, jednak odvlhčují a jednak, nevím, co bylo to třetí.
17: Mají kolečka.
0: To taky, to bylo to čtvrtý,
17: že tam bylo něco. A jsou ovládaný přes Wi-Fi.
0: To bylo to pátý, ještě tam bylo něco.
17: Tak to už nevím, co po mně chceš, víc jsem si toho nezapomněla.
0: Odvlhčujou, jo, a čistý vzduch, to jsem zapomněl.
17: Wow.
0: Aby se pročistil vzduch, to by se v některých kolektivech hodilo.
17: Ano. Nebavíme se o nás samozřejmě.
0: Ne.
17: My tři se milujeme. Každopádně, tak. Přátelé, pište si, máte na to čas do 8:30 a zvedejte telefon. A teď už nějaká muzika, dáme si Offspring.
0: Děti nejsou v pohodě.

0: Coucou a jich Rosana v 8 hodin na 12 minut dohrála na Rock Radio. Dneska je pondělí 15. června a já tady mám historický okno s rokem 88. Tehdy se Bruce Springsteen v rámci aktuální světový tour zastavil v Římě, romantický město. No a tenhle ten den ho jeden místní novinář bulvární vyfotil ve spodňárech u bazénu, jak se válí po svý kapelní vokalistce Patty Scialfa. Už se to nějakou dobu šuškalo, že Springsteen jako obdělává zahrádku a tenhle bulvární fotka to potvrdila. No ale nebyla to taková ta typická situace, která se v kapelách běžně děje, že zpěvák brousí vokalistku, zpěvačka kytaristu a bubeník basáka, ale Bruce a Patty se za 3 roky vzali a jsou spolu do dneška a hrajou spolu v kapele do dneška. Takže ta fotka ve výsledku nedokumentovala nějaký jako skandál, ale vlastně začátky lásky jako trám.
1: To je tak hezký, mě chceš dojmout takhle připotil.
0: No, trošku jsem se snažil. Mě teda trošku zajímal taky tvůj názor na tyhle ty bulvární paparazzi fotky, co ty na to, protože jeden čas se s tím trošku živila, dělala v novinách takhle.
2: Je to tak, jeden čas docela dlouhý čas, skoro 7 let.
0: Dobře, tak.
2: Takže nějaký páteček jsem tím strávila, já jsem vždycky říkala, že nechci psát o lidech, který znám, což vlastně byla většina, takže já jsem moc... Promiňte, na té scéně dělám 25
0: proč
2: let.
0: Proč tě vyhodili?
2: Oni mě nevyhodili, já jsem odešla, ale pak teda z toho druhého nejmenovaného bulváru mě vyhodili kvůli tomu, že tam dělala sestra mého ex, se kterým jsme se rozešli, takže tam to bylo z nějakých...
0: Že pak to byla krevní pomsta.
2: Tam to byla krevní pomsta, jakože pomstím svého bratra za to, že tě mlátil, tě necháme vyhodit. No, takže takhle nějak to bylo, ale jako mě vlastně z bulváru blbě, je to hnusná svoloč, proto jsem odešla.
0: To jsem chtěl slyšet, děkuju. Jeden dál, Arakain, Paganini na Rock Rádiu.

0: Je 8 hodin 22 minut a Chris Cornell dohrává pecku Nearly Forgot My Broken Heart. No a dneska je pondělí.
1: Rock Radio. Rockovej pašák.
2: Alice Cooper dává dohromady svoje cajky, neboli nářadí, nemyslíme tím to dole, ale ty hudební, protože ho čeká evropská tour k jeho loňskému albu The Revenge of Alice Cooper. Jenomže ztratil kreditní kartu. Došlo k tomu na benzínové pumpě a naštěstí měl teda opravdu, jak se tomu říká, zadele kliku, protože to našel poctivý nálezce a přes Cooperovu charitativní organizaci mu ji vrátil. No a při nákupu vlastně benzínu, když se vrátil domů z golfu, tak hudebník zjistil, že kartu nemá a jako odměnu dal poctivýmu nálezci jeho poslední album, který teda podepsal. No, nemůžeme se zbavit pocitu, že je trošku drž krešle.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
0: Kanadský experimentálně rockový duo Anjin de Poitrin je samo o sobě dost ujetý, kostkovaný v oblečení, nástroje, maskovaný muzikanti, ujetá muzika, tak ujetá, že některý lidi na internetu vyrábějí padělaný trička z jejich merchandisingu a prodávají je a prodávají se. No a někdo v Rusku se ale teď rozhodl dotáhnout kopírování ještě dál a založil kopii kapely. Momentálně po Rusku jede tour, fejková kapela Anjin de Poitrin a vydělává na stylu kanadského originálu. To se může stát asi jenom na východě, takže posílám. Máme punkovýho strašáka.
1: Rock Radio.
0: Tak, další sošky zase někdy jindy. A za chvíli muzika. Van Halen a Jump.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na Dek.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Trénírkárna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenírkárna.cz.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Trautenberg.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Jan Landa,
17: Harley,
16: Vypsaná fixa,
17: Krucipisk.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
19: Tohle není jen festival,
20: to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
21: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Van Halen a Jump na Rock Rádiu Česky by se tam mohlo zpívat třeba hop, kloboučku. Je 8.31, je pondělí.
1: Sport.
0: Tak.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užil volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Roda. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Český celek poprvé od porážky 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání, které se uskutečnilo v pátek nad ránem středoevropského času, trénoval v kompletním složení. V Texasu, kde je oproti Česku o 7 hodin méně, se bude Koupkův výběr chystat do zítřka. Poté odcestuje do Atlanty. Zápas JAR může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu. Na 47,5 kilometru se srazily 4 nákladňáky. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky. Jedna paní na holení za náma, druhá před náma, Meredith Brooks a její Bitch.

0: Meredith Brooks na Rock Rádiu a její 90-ková hitovka Bitch, kterou překládat, ne, no Čubička, něco takového by se to dalo asi.
1: Prostě nepřekládej to.
0: Dobře, tak já to nechám přeložený potom na někdy jindy. Máme necelých 8 minut po půl devátý a to znamená jediný, že konečně rozdáváme.
1: Ano, máme tu jednu klimatizaci navíc, takže mobily do ručky.
0: Navíc jo.
1: Navíc pro jednoho z lidí.
0: A byla pro mě.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
10: Domanský.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: V 8 hodin 41 minut rozdáváme první z řady klimatizací Senkur, která rychle ochlazuje místnost, odvlhčuje a ještě navíc čistí vzduch pro lepší klima doma. No a toto nejlepší klima doma bude mít Pepa z Prusinovic. Dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím.
1: Seš tam ještě, neodešel jsi někam, dobrý. Nazdar.
3: Ne.
1: Prosím tě, Klimoška Senkor, ty jsi psal, že by se vám hodila do domečku na osvěžení. Vy máte domeček?
3: Ano, ano. Ještě jsem slyšel teďka, omlouvám se.
2: No, ptá se tě, jestli máte domeček.
1: Jestli máte domeček?
3: Máme domeček. Čistě po rekonstrukci si rekonstruujeme, takže se vám to bude hodit.
2: Takže jsi vybral pracháče, to si vybral špatně, měli jsme to nějakým chudákům rozdat. Ale my si to ještě rozmyslíme, my jdem volat po druhý, jo?
1: Prosím tě,
3: děkuji.
1: Když jsme u těch domečků, to jste nějak podědili, nebo jste koupili, zadlužili jste se na 3 generace dopředu?
3: Tak, zadlužili jsme i naše děti vlastně, aby jsme mohli mít domeček.
2: Tak to jsi mě trošku uklidnil, Pepíčku, tak to je v pořádku. Jestli jste zadlužený ještě na pravnoučata, tak to je v pořádku. To
3: nějak takto, v dnešní době to nevím takto, no.
2: No tak aspoň vám tam nebude teplo, což se vyplatí.
3: No, což se hodí, na starý bareček to se hodí.
1: No a máte aspoň třeba 3-patrový barák, že byste pak museli pořídit těch klimatizací víc, nebo budete chladit třeba jenom v kuchyni, nebo?
3: No, jenom tak v kuchyni, takým krcálku tam.
1: Máte jenom krcálek, to mám radost, že jste se zadlužili, máte krcálek.
2: Vy jsme nějaký přejícní, taká přejícná dvojice, to se hned poznám.
1: Ne, my samozřejmě nebudeme zlí, moc gratulujeme. Já jsem koukal na Facebooku, že seš tam vyfocený se svojí paní, že to není ani asi tak dávno, co jste měli svatbu.
3: No, je to asi 5 let bude, no.
1: Ježiš, to je krásný. No tak hele, k výročí, paní nás poslouchá nebo neposlouchá?
3: Myslím si, že ne.
1: No tak to až jí zavoláš, ta radostí vyskočí z okna, tak možná opatrně, hele.
3: Dobře, já jí řekla, že se podsadí radši.
1: Tak prosím tě, moc gratulujeme. Klimoška dorazí, Pepičku, měj se krásně, paní od nás pozdravuj a zase se někdo zvy.
2: Měj krásný pondělí. Díky. Ahoj.
3: Díky vám taky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
2: No a teď už další muzika, Panoptiko, Noc v opeře.

0: 9 minut před 9 na Rock Rádiu Alien and Farm. Jejich zpěvák Dryden Mitchell dneska slaví krásný kulatý 50. Tak jim přejem všechno nejlepší. No a před asi půl hodinkou jsme tady mluvili o tom, že Alice Cooper nedávno ztratil kreditku a málem o něco přišel, ale ty si teďka o víkendu údajně trošku jako podobně na něčem skoro vydělala.
1: No málem, ale málem jsem taky byla v celé předběžného zadržení.
0: Co pak si dělala?
1: Prosím tě, šla jsem tankovat na benzínku, tak si hezky natanku, dám si k tomu kávičku, zaplatím. Říkám, paní, támhle ten stojan za 1000 korun na káva. Ona, jo, jasně, teď mi to tam namarkovala, já jsem to pípla, jsem u toho telefonovala s kámoškou, takže jsem to nějak moc jako neprožívala, že jsem se nekoukala na částku, kterou mi účtovala, nebo tohle, protože jsem to klasicky pípla, šla jsem pryč.
0: To někdo dělá, jedu, že se kouká si na částky, já se teda nekoukám
1: já
0: nikdy.
1: Já taky ne. No a poslouchej, a jedu si dál, že jo, tak jako třeba 20 minut, volám dál s tou kamarádkou a najednou cizí číslo. A říkám, hele, to je divný, jako, já to radši vezmu, jo. Načež mi volá paní, dobrý den, tady je paní z benzínky a máme tady policii. A já úplně říkám, Ježíš Kriste, co jsem,
0: gratuluju.
1: Jako, co jsem udělala. A ona říká, no, vy jste jako zaplatila jenom to kafe. A jako, a prý, máme vás tady na kamerových záznamech. Já říkám, no, ale já jsem vám jasně hlásila, že kromě té kávy platím ten stojan číslo 5 nebo kolik a že tam mám za 1000 korun benzín. Takže jsem málem okradla tady benzínovou čerpací stanici o 1000 korun, ale bohužel mi to teda neprošlo. No, takže tak. Dopadlo to všechno dobře, poslala jsem 1000 korun a nikdo mě nepronásledoval ani v policejním voze. Z čeho bych měla asi mrtvici, jako si myslím, jo, když bych najednou na té dálnici viděla ty blikačky za sebou, tak bych asi docela se bála, co jsem jako provedla.
0: A teď ta realita. Ty na telefonu, počkej, to nějaká bába otrově, zaplatím kafe. Cože zaplatíte? No zaplatím kafe. Jo, tak já tam dám do kafe. Jo, jo, na skánou. No, pít 20
1: nějak,
0: korun.
1: Nějak takhle to proběhlo. Ale všechno dobře dopadlo, jsem tady s vámi, takže...
0: Přátelé, dejte si pozor, Mercedes, bílé barvy, SPZ, tu si nepamatuju, ve kterým jezdí tady blondětá paní, krade naftu
1: na
0: a benzín, nebo na co jezdíš?
1: Saju to brčkem, na benzín.
0: Já jsem si říkal, proč tam máš ty demižony?
1: Jo, to já vždycky odsaju něco do demižonu a oni to bohužel mají na kamerách, takže to pak trapas jako teď o víkendu.
0: No tak zdravíme paní na benzínku, děkujeme za zábavu a zdravíme i vás ostatní, protože bude za chvíli 9, tak my se loučíme.
1: Mějte se krásně, páčík, slimáčík.
0: A teď už Google Dolls, Iris, taková romantiárna před 9.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, máme minutu po 9, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb. Ta se vztahuje na velké americké technologické společnosti, jako je Google, Amazon, Meta Platforms nebo Apple. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude oblačno, zpočátku místy polojasno a na severu a severovýchodě čekáme ojediněle přehánky. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Bouralo se v Brandýse nad Labem na Pražské ulici, kde se srazily dva osobáky. Dvě auta v sobě jsou taky na Litovelské v Olomouci. A pozor si dejte na nehodu, která se řeší v Plzni na Lobeské.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
13: To už je to hotový.
12: To
13: bylo strašně rychlý. Já jsem totiž přemýšlel nad tím, jak si tady řekla ve zprávách o sportu, že jsou Švédové jako jediný tým, který postoupil, aniž by vyhrál. Tak jsem si vzpomněl totiž na takovou krásnou příhodu. která se stala na olympiádě v roce 2002 v rychlobruslení, kdy jeden Australan, který nevyhrál ani jeden zápas, vlastně v podstatě vyhrál až ten poslední, a to díky tomu, že všichni čtyři popadali, jo, tak získal zlatou medaili. A on se tomu sám divil. A dokonce to byl takovej fórek, že byl na známkách a tohle. On tam jel už jako outsider, on byl nejstarší, jako jo, už měl zenit za sebou, jenom aby doplnil sestavu. No a povedlo se mu právě prokličkovat všechny ty, že vždycky vyšlo. Všichni popadali a on dojel do cíle jako první.
12: Jo, to je krásný.
13: A to se mu stalo a takhle získal medaili, tak jsem si na to vzpomněl, že krásný příběh, nevím, jak se jmenoval, možná některý posluchači to budou vědět, ale ještě tak si dejte olympiádu rychlobruslení 2002 a koukněte se na to, myslím, že o tom je nějaký stream udělaný, že to je prostě něco neuvěřitelného.
12: Já vím, že byl i takovýhle běžkař někde na olympiádě, který jo? Nikdy nestál vlastně na běžkách, jenom to trénoval někde na Jamajce. No, ale dostal možný, se tam, jako, dostal no, se tam.
13: A tady to fakt byl krásný příběh, že oni tam všichni se pomlátili, on jel úplně za nima někde, jako daleko, víš, už se tak jako díval se po krajině, říkal si, no tak zítra poletím, kolik mi to letí. A najednou tam všichni sebou řízli v zatáčce a on vyhrál zlatou medaili. No tak vidíte. Tak jo, Zuzko, děkujeme, rokový dopoledne, 5 minut po 9. hodině s vámi Kamila, pojďme na komunál.

0: Legendární kesáci na Rock Rádiu 9 hodin a 20 minut. Dneska máme 15. června. Pojďme se podívat na historický okýnko, v podstatě oslavit narozeniny dvou výborných zpěváků a myslím si, že taky z významných kapel, který se zapsali do rockové historie. Jednak 80. narozeniny dneska slaví Noddy Holder, což je ex-zpěvák kapely Slade, ve který působil do roku 1992, takže v podstatě se dá říct, že s ní zažil to nejdůležitější a nejzásadnější, což je vlastně pravda. Pak to zabalil a od té doby Slade hrajou bez něj, tak nějak v takové formě, podobně třeba jako Sweet, že někteří fanoušci jsou schopní akceptovat a někteří zase ne. Ale důležitý je, že Noddy se opravdu podepsal pod to zásadní v této kapele a dneska slaví 80. narozeniny. Je pořád mezi náma, což je skvělý, takže mu přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako zpěvákovi Uriah Heep Bernie Shawovi, který má dokonce i českou nit na nás napojenou, protože si vzal manželku tady od nás, nebo ženu. Takže ten slaví dneska o něco míň, 70. narozeniny. A je taky pořád mezi námi, to je důležitý, ale hlavně je pořád aktivní a chillej, protože Uriah Heep fungují a dokonce za několik dní nebo měsíců, nebo jak je to, nevím teďkon, ale vím, že by měli dorazit sem k nám do České republiky a odehrát koncert. Tuším, že to je v Pardubicích, nevím, nejsem si jistý. Každopádně důležitý je, že Uriah Heep pořád fungují a Bernie je jejich součástí už 40 let. Takže přejeme všechno nejlepší k narozeninám a pojďme na další muziku. Guns N' Roses, Beast in Black a dáme si i Lucii.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co od vytrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragboats.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: Potřebujete dětské kolo?
19: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
18: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
19: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
18: Rascal
19: a Bíny.
18: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
19: happysport.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady.
8: 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Na Rock Rádiu Lucie a Daniela v 9 hodin a 39 minut. Lucie zítra vystoupí v Českých Budějovicích. Týden v Letňáku uvítá právě kapelu Lucie, a to 16.6. v Hájíčku, tedy v Letním kině, tak pokud byste chtěli vyrazit Budějčáci a okolí, nebo i z většího okolí, protože koncert Lucie určitě bude stát za to v takovým krásným prostředí, který tam v Českých Budějovicích máme, takže vám to závidím, nevím, jestli se tam dostanu, ale každopádně vy, co tam vyrazíte, tak si to užijte. Bude to stát za to, stejně tak, jako bude stát za to páteční program 19. června, kdy se Rockin' Town přesune do Pardubic a vy se můžete těšit na kapely Koblížky, Alkohol, Horký Žeslíže, Trautenberg a Traktor. No a samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Festivalem vás provede Petr Janda, ne teda Petr samozřejmě z Olympiku, ale jeho vnuk Petr Janda, který ho znáte z našeho odpoledního vysílání, takže se na něj můžete těšit stejně tak jako na naše slušný holky, který vám přivezou i slušnej merch. No a teď to podstatný, pokud se tam chystáte a nemáte ještě lupeny a je vás víc, tak stejně tak jako na předošlý rokiny vám dáme možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je úplně stejný jako v těch předchozích rokinech, to znamená, že na náš e-mail studio@rokovyradio.cz pošlete fotku celý svojí party, se kterou byste chtěli na Rockin Pardubice vyrazit. No a čím bude originálnější, tím lepší, protože má pak větší šanci zaujmout naši porotu, která rozhodne, a to konkrétně ve čtvrtek, o tom, kdo z vás tedy lupeny dostane a vyrazí. Čas máte do čtvrtka 18. do 15. hodiny, pak se to uzavře a v pátečním rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás tedy vyrazí 19. června v pátek do Pardubic na Rockin' Town.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál. Kulturníky, tipy a pak si dáme Rammsteiny, Taniu Novou, skladbu Nostalgie a budou taky Whitesnake.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
8: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
8: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Tohle není jen festival,
13: to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

0: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
14: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
15: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
14: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Oficiální podpis se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Dosažení dohody s Íránem vzápětí potvrdil i americký prezident Donald Trump. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
0: Rock Radio. Počasí.
16: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude polojasno až oblačno už bez srážek, kromě teda severovýchodu, no a denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Jdeme do Děčína. V ulici Jiřího z Poděbrad je hlášená nehoda 2 osobních aut, počítejte tam s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Nuselská. Tam se srazily 2 osobní auta, tam se chviličku zdržíte. Tak opatrně a šťastnou cestu.
8: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
16: Kamil Drává zdraví a přeju vám hezký dopoledne. Pondělní s datem 15. června máme něco málo po 10. hodině a samozřejmě je tady spousta muziky. Teď jsme hodně mluvili, tak si pojďme zase chvíli hrát. Dáme si Green Day, Seether a na začátek Daniela Landu.

0: Ukázka z geniálního alba Master of Rings z roku 1994 kapela Halloween, první s Andy Derisem. Dlouho jsem mu nemohl přijít na chuť, protože jsem miloval éru, nebo miluju éru s Michaelem Kiskem, ale časem jsem se k němu probral a začal jsem mít i tu následující éru velice rád a musím říct, že dneska desku Master of Rings hodnotím hodně vysoko. Myslím si, že jí mám fakt někde možná na čtvrtým, pátým pořadí hned za Klíčema, takže je to geniální album. Fakt se povedlo od začátku do konce. Akorát tady jsem se nachytal, protože vždycky říkám, nepřistupujte k album s nějakým předsudkem, že už to není ono a tak dál. Zbytečně se odrazujete od výborných poslechu a tady si musím nafackovat, protože přesně tady jsem udělal to, co vždycky všem vytýkám, že tady jsem fakt jako přistupoval k té kapele v tom smyslu, že Michael Kiske odešel a už nevíme, co se bude dít a myslím si, že ten první poslech mě úplně nechytil, tak jak říkám, nafackoval jsem si a deska je skvělá, stejně tak jako celá éra s Andy Derisem, protože on je fakt výborný, sympaťák, skvělý člověk a musíme říct, že i on, nebo respektive hlavně on má velký podíl na tom, že Michael Kiske je zpátky a že spolu tvoří tak skvělou dvojici, protože Michael Kiske říkal, že pokud by Andy Deris měl problém s Michaelem Kiskem, nebo respektive pokud by si nesedli, tak by žádnému reunionu nedošlo, protože oni dva se setkali, odjeli spolu na týden, dva, někam úplně mimo a snažili se k sobě najít cestu, což se povedlo dokonce tak moc, že Michael Kiske se odstěhoval na Tenerife, kde Andy Deris bydlí a koupil si tam barák, aby byli spolu blíž, protože našel novýho přítele. Takže to je skvělý, jak si takhle sednou a hlavně, jak říkám, myslím si, že na to má velkou zásluhu právě zpěvák Andy Deris, což je obecně jako docela takový nevídaný, že vlastně nástupce ikonického zpěváka ho vlastně přijme, pozve zpátky a dá mu prostor na pódiu, což se většinou neděje, protože většinou právě ty egomaniaci nechtějí toho bývalého hvězdního zpěváka pouštět k sobě, aby jim jakože neurval ten pocit, nebo respektive to místo na tom pódiu, tak to je neuvěřitelný. Andy Deris má prostě velký srdce. Joan Jett za chvíli, dáme si Dimitri a taky Biffy Clyro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Un, dos, tres!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yesom!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awara šar!
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Nickelback, Sunday na Rock Rádiu, 10 hodin 39 minut, to je aktuální čas. Pojďme se podívat na náš web rockovýradio.cz a na nabídku 3 alb rockovýho referenda. Ta už je tam pověšená a vy můžete hlasovat. Podíváme se do 90. A já teda musím říct, že všechny 3 desky jsou naprosto luxusní a nevím, který dát hlas, protože mě všechny provázely mojím mládím a mám k ním emoční vztah. Takže těžko rozhodnout, ale naštěstí jste tady vy, posluchači Rock Rádia, a vy to uděláte za mě a taky je to tak správně. V nabídce je album Macbeth z roku 1992, jejich prvotina v angličtině. Možná si pamatujete skladbu Galaxy, která vyšla taky na Rockmapě 4, ale hlavně na albu Celistvím, který vyšlo v roce 1992. A já teda musím říct, že za mě je to hudební skvost českých rockových dějin, protože tohle album se fakt povedlo od začátku do konce. Jak vždycky říkám, že třeba Anděl na útěku od Craysonu je od A až do Z prostě luxusní, tak tahle ta deska je taky. Prostě od začátku do konce skvělý písně, skvěle udělaný album, tak to je v nabídce číslo 1. Pak je tam Perfektní svět od Maťa Ďurindy, což je solová deska v takovým útlumu Tublatanky, kdy vyšla. On měl pár písniček, které se úplně do Tublatanky nehodili a chtěli zpracovat solově. A vyšla tak trošku, bych řekl, upozaděná v zájmu, co se týká roku 1997. Tam to bylo trošku všechno jinak. A zapadla zbytečně, ale já jí mám v povědomí a moc jí vážím, je skvělá. Maťo Ďurinda tam složil a napsal úplně jiný písně, než skládá standardně pro Tublatanku, a mluví se o tom, že by tahle ta deska měla dojít k reedici, takže nakonec ji budeme moct třeba koupit i na LPčku, což já bych velice uvítal. Každopádně v nabídce pod číslem 2. No a poslední Merlin a jejich prvotina z roku 1992, samozřejmě Dan Horina, který tady nedávno byl, tak tohleto album v reedici už je. A hlavně i tenkrát vyšlo už taky trošku pozdě, ale pořád ještě zamíchalo hudební historii rockových dějin, takže tuhle tu desku si můžete vychutnat pod číslem 3 a dát jí hlas. Tak jestli tam máte svýho favorita, nějakou svoji oblíbenou desku z týhletý éry, tak zahlasujte a uvidíme, jak to nakonec dopadne, a v sobotu večer si vítězný album pustíme. Teď si pustíme Twisted Sister, dáme si Bad Wolves, anebo taky Hardley.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám barák děravej, mě do post telefičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
4: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, byla.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dec.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Ceny ropy padají, klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíšou memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily na necelých 84 dolarů za barel. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, už bez srážek, kromě teda severovýchodu. A teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: No a ještě se podíváme na silnice, začneme v Trutnově, v ulici Prokopa Holého je nehoda autobusu a osobního auta, na místě policie a je to tam v tuhle chvíli uzavřený. Tak tudy neprojedete, nebo si prostě hold postojíte a budete si muset počkat. Tak to radši oběďte. No a ve Znojmě si dejte pozor v ulici Jarošova, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, tak projíždějte opatrně.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
4: Jdeme na elektrický oběd. 3 minuty po 11. hodině startuje takhle při pondělku, tedy ten první elektrický oběd v tomto týdnu a vy si můžete diktovat muziku, kterou byste chtěli slyšet a bude-li to v naší moci, tak vám přání rádi splníme. Pište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. S vámi je šéf kuchař Kamil Dráb a já vám přeju dobrou chuť.

Tak to byly Cure, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd a teď už pojďme na první přání. Napsal jistý chlapec, který zdraví a chtěl by nechat zahrát něco od Slayera, jak tady píše. Díky, pozdravujem z Trutnova. Tak já ti samozřejmě něco od Slayera zahraju, jen si neřek, jestli to má být od Kerryho Slayera, nebo Jeffa Slayera, nebo Toma Slayera, nebo Davea Slayera. Tak nevím, koho si mám vybrat, ale od toho Slayera ti teda něco zahraju.

Tak tohle byl Aerosmith, který jsme si na Rock Rádiu dali v elektrickém obědě. Chtěl to slyšet Honza, další muziku chce slyšet někdo, kdo se nepodepsal, ale píše, jestli by byla možnost zahrát něco od Kaťáků. Díky moc. Jdeme si dát v tomhle nejedu.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
16: Ekokom.

V elektrickém obědě jsme si dali Battle Beast a zařídila to Jana a další píseň zařídila Ivča, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Panoptiko pro mého miláčka Peťulku, který se právě vrací po týdnu domů, že se na něj moc těším a posílám pusu, tady dává jakože smajlíka, díky Ivča. Tak Ivčo, to je fajn, že se na sebe těšíte, tak ať si to pořádně užijete a tady máte Panoptiko.

Tak jsme zazpomínali na starou éru kapely Rainbow. Rok 1983, Joel Turner u mikrofonu, Street of Dreams. Píseň, kterou chtěl slyšet Robert v dnešním elektrickém obědě. Jdeme na další přání a to zní takto. Krásné pondělí, Kamile, zahraj prosím mě a mému manželovi Martinovi na cestu z letiště domů nějakou písničku od Halloweenu. Přiletěli jsme z Dovči a týden je neslyšeli. Maťo je miluje, tady je napsal. Ne, Maťo, miluju tě. Tak takhle je to. Děkuji moc, Teres napsala. Tak Maťo, miluje tě, Teres? No a já vám pouštím pěkně na návrat z dovolený Halloweeny.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awara shar!
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belabel, CZ.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

díky moc Martin. Tak to si zahrajeme stejně tak jako Linkin Park, který chce slyšet Petra, a tím zahrajeme stejně tak jako Linkin Park, který chce slyšet Petra, a tím je to uzavřený dnešní elektrický oběd, už se tam víc nevejde, takže já to balím a předávám to Danovi, který s vámi už rozjede rockovej voraz. No a teď si pojďme dát Kinga Diamonda.

Bryan Adams na Rock Radio. Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě. Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě. Muzika, kterou zařídil Luboš. Mám tady další. Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě. Muzika, kterou zařídil Luboš. Mám tady další zkaz a ten je od Martina. V elektrickém obědě. Muzika, kterou zařídil Luboš. Mám tady další zkaz a ten je od Martina, který píše. V elektrickém obědě. Muzika, kterou zařídil Luboš. Mám tady další zkaz a ten je od Martina, který píše, že včera oslavil náš král King Diamond svý 70. narozeniny. To my víme, slavili ty narozeniny. To my víme, slavili jsme s ním na Rock Radio, takže jste si ho užili do sytosti. My víme, slavili jsme s ním na Rock Radio, takže jste si ho užili do sytosti. Nicméně tady píše Rock Radio, takže jste si ho užili do sytosti. Nicméně tady píše, že na do sytosti. Nicméně tady píše, že narozeniny by býval. Nicméně tady píše, že narozeniny by býval. Mě tady píše, že narozeniny by býval, ale taky oslavil můj bratranec Milan, a to 49. Tak právě pro něho se Milan, a to 49. Tak právě pro něho bych tam dolů chtěl nechat zahrát Kinga Diamonda a píseň Abigail. Díky moc, Martin. Tak to Abigail.

0: Poděbradská 36 nebo v našich dalších nové prodejně v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Z kosmetika co?
0: CZ.
1: Z kosmetika co má? Z kosmetika co má kou? Z kosmetika co má koule? Angry Birds. Z kosmetika co má koule? Angry Birds. Lousy vůně. Z kosmetika co má koule? Angry Birds. Lousy vůně pod koule? Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek žádný kecifun. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek žádný kecifun. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek žádný kecifun. Funkční věci, kusy vůně, pod i sporek, žádný keci, funkční věci. A NG, pod i sporek, žádný keci, funkční věci. A NG, R, I, funkční věci. A NG, R, I, BRDS.cz. A NG, R, I, BRDS.cz. R, I, BRDS.cz.
2: Tatart vyhlašuje
1: BRDS.cz.
2: Tatart vyhlašuje
1: DS.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart
1: nákup.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy.
3: Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Kupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemus...
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší...
2: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20. AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
4: Datart.
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista. Elektrospecialista.
5: Mějte pěkné
4: specialista.
5: Mějte pěkné T-shirty, tiao. Mějte pěkné T-shirty, tiao, wen duo duo. Mějte pěkné T-shirty, tiao, wen duo duo, pin. Mějte pěkné T-shirty, tiao, wen duo duo, pinzi bao zhen. Mějte pěkné T-shirty, tiao, wen duo duo, pinzi bao zhen. Zhi xuyao nin de ji tian pěkné T-shirty, tiao, wen duo duo, pinzi bao zhen. Zhi xuyao nin de ji tiao ge ren xin xi he T-shirty, tiao, wen duo duo, pinzi bao zhen. Zhi xuyao nin de ji tiao ge ren xin xi he yin duo duo, pinzi bao zhen. Zhi xuyao nin de ji tiao ge ren xin xi he yin.
6: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Chutná jako krásný sen. Vůni budeš... Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Vevraňa. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Vevraňanech navá jako krásný sen, vůni budeš omámen. Vevraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
7: Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20.

0: Nabídka platně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hledáte práci?
0: Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Více na Nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl.cz. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to s tím Lidl, to se vyplatí.
2: Střešní okna Fenestra. Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestet.
2: Fenestra? Ano, česká střešní okna okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Cra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Fenestra CZ.
3: Fenestra CZ.

Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská...

0: srážce s katamaránem u Splitu. Českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 neštěstí tak vzrostl na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici, vzrostl na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 skončili v plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici, jejich stav není vážný. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká České volejbalisty ten Dánsku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Španělskem a domácím celkem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Domácím celkem.
1: Rock Radio. Počasí. Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně
1: počasí.
2: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokálními. Čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokálními přehánky. Velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokálními přehánky. K večeru bude oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokálními přehánky. K večeru bude oblačnosti ubíjené území během dnes lokálními přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat místy až vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Plzeňská v Praze.
3: Radio. Doprava.
2: V ulici Plzeňská v Praze nehoda dvou osobních.
3: Doprava.
2: V ulici Plzeňská v Praze nehoda dvou osobních aut. Obešlo se tam bez ranění. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině. A začíná první rokový voraz s Danem tohohle týdne. Já jsem tady ve čtvrtek nebyl, nebo čtvrtek byl, v pátek jsem nebyl, protože jsem ve čtvrtek byl na rok. Já jsem tady ve čtvrtek nebyl, nebo čtvrtek byl, v pátek jsem nebyl, protože jsem ve čtvrtek byl na rok.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úplního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk Uničov Přerov Nezamyslice M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk Uničov Přerov Nezamyslice Vyškov na Moravě budou přímé vlaky Šumperk Uničov Přerov Nezamyslice Vyškov na Moravě budou nově v Šumperk Uničov Přerov Nezamyslice Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
1: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potápěči v Plachetnici, která se v neděli
3: potopila s českou posádkou po srážce s katem v neděli potopila s českou posádkou po srážce

0: Tak byl, v pátek jsem nebyl, kde jsem ve čtvrtek byl na Rock for People, ale to ve čtvrtek nebyl, nebo ve čtvrtek byl, v pátek jsem nebyl, kde jsem ve čtvrtek byl na Rock for People, nebo ve čtvrtek byl, v pátek jsem nebyl, kde jsem ve čtvrtek byl na Rock for People, ale to s vámi rozeberu až příštím styl, v pátek jsem nebyl, kde jsem ve čtvrtek byl na Rock for People, ale to s vámi rozeberu až příštím stupu, People, ale to s vámi rozeberu až příštím stupu, si řekneme něco o Rock for People, ale to s vámi rozeberu až příštím stupu, si řekneme něco o Rock for People, a teď si pustíme nějakou hudbu, Mr. Big, až příštím stupu, si řekneme něco o Rock for People, a teď si pustíme nějakou hudbu, Mr. Big, škvor, si řekneme něco o Rock for People, a teď si pustíme nějakou hudbu, Mr. Big, škvor, a řekneme něco o Rock for People, a teď si pustíme nějakou hudbu, Mr. Big, škvor, arbo korpiklání. Škvor, arbo korpiklání.
1: Rock Radio.
0: Klání.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: A to byli Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, 91. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl podívat na Rock for People. My jsme tam vyrazili s kamarádama podívat na Rock for People. My jsme tam vyrazili s kamarádama, co už 17 let chodíme pravidelně. No a nabral jsem tady,
1: Tím se moc neschováš, maximálně schováš někoho.
0: No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na Baby Metal, tak jsme šli na Baby Metal, schováš někoho.
1: Limp Bizkit a to bylo. Líbily, byly skvělý hudebně, no a pak měl být

0: velký finále Limbiskit a to bylo úžasný. No a pak měl být velký finále Limbiskit a to bylo úžasný. Já viděl po druhý, užil jsem být velký finále Limbiskit a to bylo úžasný. Já viděl po druhý, užil jsem se zase po 12 letech. Úžasný. Já viděl po druhý, užil jsem se zase po 12 letech. Byli fakt po 11 dní. Já viděl po druhý, užil jsem se zase po 12 letech. Byli fakt po 11, byli skvělí. Užil jsem se zase po 12 letech. Byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Fred se zase po 12 letech. Byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Fred vytáhl po 12 letech. Byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladí. Byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladí kluci, byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladí kluky na pódium, kde s něma kluci. Fred vytáhl dva mladí kluky na pódium, kde s něma jakoby zpíval. Dva mladí kluky na pódium, kde s něma jakoby zpíval. Sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek pódium, kde s něma jakoby zpíval. Sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl. Jakoby zpíval. Sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý. Zpíval. Sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý. Bylo to fajn, že takhle sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý. Bylo to fajn, že takhle vytáhne mladý kluky. Dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý. Bylo to fajn, že takhle vytáhne mladý kluky a genhle vytáhne mladý kluky a Gen Z si to pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co jsou kluky, a Gen Z si to pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co Gen Z si to pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby... I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu Některý už skoro jako třeba pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu Některý už skoro jako třeba nemusí znát. Koukal, který jakoby už tu kapelu Některý už skoro jako třeba nemusí znát. Tak se mi to líbilo. Už tu kapelu Některý už skoro jako třeba nemusí znát. Tak se mi to líbilo. Takže hodnotím 9. Některý už skoro jako třeba nemusí znát. Tak se mi to líbilo. Takže hodnotím 9 z 10. Rok třeba nemusí znát. Tak se mi to líbilo. Takže hodnotím 9 z 10. Rokáč byl super. Škoda to znát. Tak se mi to líbilo. Takže hodnotím 9 z 10. Rokáč byl super. Rokáč byl super. Škoda toho počasí, málo míst na sezení, ale festival dobrý. Škoda toho počasí, málo míst na sezení, ale festival dobrý. Tak třeba zas někdy jindy. To počasí, málo míst na sezení, ale festival dobrý. Tak třeba zas někdy jindy. Málo míst na sezení, ale festival dobrý. Tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my míst na sezení, ale festival dobrý. Tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC. Ale festival dobrý, tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabát. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabát. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví. Anebo Kabáty, kdo ví jestli.
1: Kdo šetří, má za tři.
0: Ty, kdo ví jestli.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 max.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad
1: 3. Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5.
1: Za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Set při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 1000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super
2: korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme,
2: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny nakoupíme,
2: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tré.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tré.
1: Ceny a vždycky něco.

0: něco navíc.
1: trenirkarna.cz.
0: Hej ty, něco navíc.
1: trenirkarna.cz.
0: Hej ty, ne ty, chceš mít drink?
1: trenirkarna.cz.
0: Hej ty, ne ty,
1: karna.cz.
0: Hej ty, ne ty, chceš mít drinky, boxerky? Hej ty, ne ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou? Ne ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%. Napiš kod rádio a jede to. 30% a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
2: Tak tohle nevyvětr. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je tram.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch. To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný...
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůže...
2: Puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám popach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom... Vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory
4: vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory
4: na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory .cz.
4: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Jedno místě.
5: Ventilátory.cz.
6: Vše, co potřebuji za...
5: Ventilátory.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg, 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikace řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Odplouvám kránu na katamara
6: se vyplatí.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom
7: odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
7: Kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den...
7: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní...
7: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Je z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prochutnáte všechny pražské památky v

0: klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, ostpražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. Akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. www.prague. Kránu. Na katamarán. www.pragueboats.cz. Na katamarán. www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru. Na katamarán. www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Vedro jako CZ. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Vedro. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Vedro jako na Sahaře. Vzhůru na palubu. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimaty. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klima. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na láži i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senko dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová
1: akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek. Vům,
1: Raskal
2: a Bíny. Kola špičkových značek Vům,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%.
2: Raskal a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Víc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
1: Slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
1: Procent, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: A teď pozor.
1: Do konce června.
2: Happysport.cz.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka.
2: Happysport.cz.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan
2: Z.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se. Teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Hodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už je palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už je

Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nisdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V DABu i Slušnej rok z garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na z garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na Rádia Taží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Kdo ví, jestli... CZ.

stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se jí stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jakej jsi? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jakej svalt? A proč kope kolem sebe?

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: Sme v tom s váma. Ono, a jestli vám chybí spoluhráč, sme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového, jestli vám chybí spoluhráč, sme v tom s váma. Všechny zásadní informace, sme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, sme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Tak. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si... Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro... Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Těm je celý svět.

Tak hoši, rozcvičit. Tak hoši, rozcvičit. Tak hoši, rozcvičit. Poklu sem klednici, zpracovat něco k pití. Sem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zaspracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč? A zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč? Jsme v tom končení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč? Jsme v tom s váma. Ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí

lístek, já tam pošlu jednoho z vás, tady dostane 10 lístků pro celou partu a tam pošlu jednoho z vás, tady dostane 10 lístků pro celou partu a to tak, že jednoho z vás, tady dostane 10 lístků pro celou partu a to tak, že se vyfotíte z vás, tady dostane 10 lístků pro celou partu a to tak, že se vyfotíte, nebo máte nějakou fotku z roky, dostane 10 lístků pro celou partu a to tak, že se vyfotíte, nebo máte nějakou fotku z rokinu, čím pro celou partu a to tak, že se vyfotíte, nebo máte nějakou fotku z roky, se vyfotíte, nebo máte nějakou fotku z rokinu, čím víc crazy, tím lepší a pošlete mi to, nebo máte nějakou fotku z rokinu, čím víc crazy, tím lepší a pošlete mi to na studio za z rokinu, čím víc crazy, tím lepší a pošlete mi to na studio za vináčerokovi, čím víc crazy, tím lepší a pošlete mi to na studio za vináčerokoviradio.cz, tím lepší a pošlete mi to na studio za vináčerokoviradio.cz. Můžeme to na studio@rokoviradio.cz. Musí to být fakt originální, ať tam někoho vybere. studio@rokoviradio.cz. Musí to být fakt originální, ať tam někoho vyberem, protože rokoviradio.cz. Musí to být fakt originální, ať tam někoho vyberem, protože pošlem tam 10 lístků, ať můžete vyrazit a pořádně zapařit v Pardubicích. Ať můžete vyrazit a pořádně zapařit v Pardubicích.

A to byly ACDC Money Talks, no a ten nebudou sice u nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. června. U nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. června. Ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. června. V Pardubicích se můžete tak 19. června. V Pardubicích se můžete těšit na koblížky. Do června. V Pardubicích se můžete těšit na koblížky, alkohol, horký žestý, že v Pardubicích se můžete těšit na koblížky, alkohol, horký žestý, že Trautenberg, těšit na koblížky, alkohol, horký žestý, že Trautenberg, traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně, No a výjimečně to nebude jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně. Petr, chodí vždycky po mně tady na odpolední show a provede vás s tím festiákem, bude to moderovat tady na odpolední show. A provede vás s tím festiákem, bude to moderovat, rozdají vám nějaký samolepky a ještě nějaký oznáčky a jiný blbosti. Co pro to musíte udělat, abyste dostali

0: probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Nano se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje koukáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho. Parku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí.
0: Kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Dřív. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na...
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na...
1: Blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
1: Zat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna jsou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky u MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš z toho až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno teď toho 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno teď com. U toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com. Brno.com.
3: Ještě nemáš lístkom. Ještě nemáš lístky. Ještě nemáš lístky na Hrady, to je třeba. Ještě nemáš lístky na Hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady, to je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady, to je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trau nemáš lístky na Hrady, to je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migo. Hrady, to je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Pravy.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm. Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů. Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzikové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé...
4: Jdeme na Hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Danlanda.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen da.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš psaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na...
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. cz.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
4: 5. června na www.hrady.cz.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
4: .cz.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravama od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Pravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A nás dál čeká Boston.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A nás dál čeká Boston.
0: Hubičku CZ.
1: A nás dál čeká Boston. Joe Cooker. A nás dál čeká Boston. Joe Cooker. Anebo tři sestry Sovy. A nás dál čeká Boston. Joe Cooker. Anebo tři sestry Sovy v mazutu. A nás dál čeká Boston. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu. Boston, Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty do. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a bý plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, jsme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od... Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepi... Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí.
3: Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer.
3: Od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer.
3: Party.
4: Ve dne plno...

0: CZ.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady.
0: www.hradycz.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. U Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Svět není jen samé slunce.
3: Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Svět není jen samé slunce.
3: Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozdrsný zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozdrsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den.
4: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se
4: Pneu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu
6: nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
6: CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční
5: v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro s TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Těšte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás. Na vás.
8: Potisk, trička, potisk, trička, byla bel CZ.
9: Hledáte, byla bel CZ.
10: Hledáte práci, která dává smysl?
9: Byla bel CZ.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým a vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nasíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vy. Lidl,

levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Ne ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. CCC v aplikaci a na ccc.eu. ccc.eu. Rock Radio. EU.

Karavany ticho v kempu. Který tu zůstanou spát. Štany, karavany ticho v kempu. Ráno se probudou spát. Štany, karavany ticho v kempu. Ráno se ní karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ní ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví.

Tak jsme viděli dřevorubce, jak porážejí strom. A ten strom plak. Tak jsme viděli dřevorubce, jak porážejí strom. A ten strom viděli dřevorubce, jak porážejí strom. A ten strom plakal. Dřevorubce, jak porážejí strom. A ten strom plakal. Strom. A ten strom plakal. A ten strom plakal. Strom plakal.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii.
1: 买一件漂亮的T恤条纹多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
3: 6 CZ.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ?

0: nepotřebuješ. Půjčku až 200 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
1: Každý den čelí
0: lepší příběhy.
1: Každý den čelí vaše. Každý den čelí vaše data digitálním. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco sektálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Spotřební daň tvoří... Spotřební daň tvoří... Spotřební daň tvoří 14 daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky MAP přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky MAP za super akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky MAP za super cenu od MAP za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci MAP za cenu od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci MAP zdarma. Mega akce ve stavebně dostanete profesionální 5litrovou penetraci MAP zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci MAPEJ zdarma. Více na mna. Tak si přijďte pro profesionální penetraci MAPEJ zdarma. Více na DEC.cz. Ty přijďte pro profesionální penetraci MAPEJ zdarma. Více na DEC.cz. Penetraci MAPEJ zdarma. Více na DEC.cz.
2: Objevte svět potěšení.
1: Více na DEC.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
1: DEC.cz.

0: čekáme převážně velkou... Radio počasí. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině... Počasí. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severových... Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokální... Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokálními přeháňkami. Čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokálními přeháňkami. K večeru velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokálními přeháňkami. K večeru bude oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes lokálními přeháňkami. K večeru polovině území během dnes lokálními přeháňkami. K večeru bude oblačnosti ubývat místy přeháňkami. K večeru bude oblačnosti ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty, k večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty, ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty, 16 až 21 stupňů. Až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty, 16 až 21 stupňů. Vyjasnění. Nejvyšší denní teploty, 16 až 21 stupňů. Nejvyšší denní teploty, 16 až 21 stupňů.
1: Ať už prší, nebo
0: 20 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Horní Vavličky.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Horní Vavličky.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Horní Vavličké Brodě nehoda. Horní Vavličké Brodě nehoda, auto tam srazilo chodce, probíhá vyšetřování nehody. Na místo jede policie České Brodě nehoda, auto tam srazilo chodce, probíhá vyšetřování nehody. Na místo jede policie nehody, na místo jede policie České republiky. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořád to jede policie České republiky. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. České republiky. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock
0: Radio. Dorazíte.
1: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
0: A je pár minut po 13. hodině a mám...
1: Radio. Rockovej foras.
0: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu...
1: Rockovej foras.
0: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vrazu... A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vrazu s Danem za sebou. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem hecl. Pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem hecl.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Premiér Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání dohody oznámili USA a Irán v noci na dnešek podepsat ji mají v pátek. Notářský soupis pozůstalosti lze nahradit společným prohlášením dědiců jen tehdy, pokud všichni souhlasí. Tento jednodušší a levnější postup nepřipadá v úvahu, pokud se některý z dědiců k prohlášení nepřipojí. Plyne to z nového soudu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme
0: Rock Radio. Počasí.

0: Já jsem se s kamarádem hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kilo, protože už jsem hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase. A slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý, jak do příštího Rock for People zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase, samozřejmě. Zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase, samozřejmě. Takže drž kilo, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase, samozřejmě. Takže držte mě palce, tlustý, jak co, jak prase, samozřejmě. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na prase, samozřejmě. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. Palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. Budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem vybral skvělý song. Informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem vybral skvělou písničku, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem vybral skvělou písničku, kde se vždycky říká hubený jako laňka, tak já pustím Karviňáky Dogu Laně jdou. Kde se vždycky říká hubený jako laňka, tak já pustím Karviňáky Dogu Laně jdou. Hubený jako laňka, tak já pustím Karviňáky Dogu Laně jdou. Laňka, tak já pustím Karviňáky Dogu Laně jdou. Pustím Karviňáky Dogu Laně jdou. Karviňáky Dogu Laně jdou.
1: Rock Rádio
0: Laně jdou.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: byl Sting a jeho Fields of Gold z roku 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo Gold z roku 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet unikátní video 1993. A my se budeme pojít o Metallice, protože uniklo na internet unikátní video. A je to název se jmenuje Memory Remains podle hitu z alba Reload. A oni to natáčeli, Metallica totiž vydává novej reedici alba Reload. Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube. Je to tam jako Metallica The Memory.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, brand, tuhle kávu.

0: si zasloužíte pít. Housebrand Káva. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand Káva. CZ. Housebrand Káva. CZ.
1: Atención!
0: Káva. CZ.
1: Atención, señoras y señores.
0: CZ.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro Stanchi Smicho.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party o Pietro Stanchi Smicho. La Tropical Party o Pietro Stanchi Smicho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical Party o Pietro Stanchi Smicho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical Stanchi Smicho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Latinsko-Amerikou.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinkivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, sukoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na bavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: Latrop.
2: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. No na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jasikál!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jaso!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jaso!
2: Další La Tropical Party.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jaso! Další La Tropical Party je už tuto. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. La Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. A tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Latropical.cz.
1: Awarashar.
3: Stavebniny Dek přináší
1: Awarashar.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Šar.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porbek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dekce pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dekce.cz. Ke příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dekce.cz. Za cenu porobetonových. Více na Dekce.cz. Betonových. Více na Dekce.cz.
4: Kontejnery Siegel do.
3: Více na Dekce.cz.
4: Kontejnery Siegel
3: CZ.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte...
0: Dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v...
1: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to dělá?
0: Že jsme Siegel.
2: www.siegel.cz
3: Mami, tati...
2: www.siegel.cz
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do... Siegel.cz
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby!
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit Daňky
4: na výlet?
3: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit Daňky
3: a tak...
4: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit Daňky
4: a taky ty kobrazy!
3: Chleby!
4: Tam můžeme krmit Daňky
3: a taky ty kobrazy!
4: A mají tam i lvy.
3: Tam můžeme krmit Daňky
4: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
4: Můžeme krmit Daňky
3: a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme Daňky
4: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat
3: a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jest i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají...
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají...
3: To bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tady.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Zoo chleby.
5: No to, že seš...
4: Nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Zoo chleby.
5: No to...
4: Palačinky. Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
5: No to, že seš mladej pro...
4: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým
4: diplomem... Jdeme?
3: Zoo chleby.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemů...
4: Zoo chleby.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě...
4: Chleby.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní... Mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne... Mokrým ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudop. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální, ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování, nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování, profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchov mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních ventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost na rychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost na tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti.

0: budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Pohlédl do dálky.
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Pohlédl do dálky.
0: projektantbudoucnosti.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: budoucnosti.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: A ta...
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: A tava!
1: Zvolal.
2: A tava!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebe... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdně šla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdně a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Pokaje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře.
1: Velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře.
1: Ve Westernovém městečku představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
1: Je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Borném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách. Posledních.
3: V městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
3: Boskovice.
4: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci
4: vašních prázdninách. Posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás.
4: Posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Stupeních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Stavení.
5: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Stupenky a více informací.
5: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Stupenky a více informací na
5: ve. Si vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Stupenky a více informací na www.
5: Vám váš Karel Máj.
4: Stupenky a více informací na www.
5: Karel Máj.
4: Stupenky a více informací na www. Westernové-pomlčka-městečko. Stupenky a více informací na www. Westernové-pomlčka-městečko.cz. Westernové-pomlčka-městečko.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
4: pomlčka-městečko.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
4: Emotion.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovatíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ze světa Peugeot.

0: Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. A vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na ty soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 1026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku
1: 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku
1: OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku jahody sami
1: Štěrbohorých.
2: Do košíku jahody sami nazví.

0: máme.
1: Farma Vraňany
0: už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch.
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Osběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše
2: kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Jahody.

DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. U i FM nebo na rádia.cz.

voraz s Danem. Rádio Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

0: Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná i přes mobilní aplikaci Sencor. Mobilní aplikaci Sencor.

0: A to byly Genesis. A to byly Genesis. A to byly Genesis a I Can Dance z roku 1991. A my se půjdeme Genesis a I Can Dance z roku 1991. A my se půjdeme podívat I Can Dance z roku 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože Dance z roku 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje Mistrovství 1. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů. Na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. Protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na mistrovství světa ve fotbale. Svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na stadionech fotbale, svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na stadionech krásných žen, svátek všech chlapů i některých žen. A hlavně na stadionech krásných žen, chlapů i některých žen. A hlavně na stadionech krásných žen, některých žen. A hlavně na stadionech krásných žen,
1: slušný.
0: A hlavně na stadionech krásných žen.
1: Slušnej výkon.
0: Na stadionech krásných žen.
1: Slušnej
0: žen.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A nám se v noci...
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A nám se v noci hrálo
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A nám se v noci hrálo Pobřeží
1: kop na Rock Rádiu.
0: A nám se v noci hrálo Pobřeží slonoviny s
1: Ekvádorem.
0: A nám se v noci hrálo Pobřeží slonoviny s Ekvádorem, Pobřeží slonoviny. A nám se v noci hrálo Pobřeží slonoviny s Ekvádorem, Pobřeží slonoviny vyhrálo. Nebylo to nějaký velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, to nějaký velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Byli favoriti Švédsko, Tunisko, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení, Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení, to moc nebylo, Švédové mají nabitou 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení, to moc nebylo, Švédové mají nabitou sestavu na Tunisem. Taky velký překvapení, to moc nebylo, Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz. Taky velký překvapení, to moc nebylo, Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz. Překvapení, to moc nebylo, Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres. Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres sestavu. Je tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres, který i skóroval. Vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres, který i skóroval. No a nás čeká hlavně Gyökeres, který i skóroval. No a nás čeká hlavně dneska nás. No a nás čeká hlavně dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé hrajou o 6 hodin. Dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé hrajou o 6 hodin. Hrajou s Kaperdama, protože velký favoriti Španělé hrajou o 6 hodin. Hrajou s Kaperdama. 6 hodin. Hrajou s Kaperdama. Tam koho sledovat? Jamala. Tam koho sledovat? Jamala, ale má Jamal mladý kluk, který hraje sledovat Jamala, ale má Jamal mladý kluk, který hraje za...

0: Barcelonu, je to Jamal Alalime, Jamal mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, Jamal mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho srovnávají, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho srovnávají, hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, pět. Každopádně v Kaperdách budeme sledovat golmana, kolik je gólů. Vychytně v Kaperdách budeme sledovat golmana, kolik je gólů. Vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány, golmana, kolik je gólů. Vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20, kolik je gólů. Vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin. Vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie. Vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie, Egypt. Nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie, Egypt. Docela zajímavý zápas pro brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie, Egypt. Docela zajímavý zápas, protože Belgičané. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie, Egypt. Docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou živlíčku. Docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou živlíčku devátý. Mají tam Kevina De Bruyne zápas, protože Belgičané jsou živlíčku devátý. Mají tam Kevina De Bruyneho, Belgičané jsou živlíčku devátý. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít, jsou živlíčku devátý. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konce živlíčku devátý. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konci. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konce kariéry něco urvat, protože mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konce kariéry něco urvat, protože De Bruyneho, který bude chtít ještě na konce kariéry něco urvat, protože se jim to furt vyhejbalo. Bude chtít ještě na konce kariéry něco urvat, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypt tam na konce kariéry něco urvá, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah něco urvá, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda, z vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu. Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu a po mistrovství si bude hledat z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu a po mistrovství si bude hledat, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu a po mistrovství si bude hledat nový místo. Takže skončila smlouva v Liverpoolu a po mistrovství si bude hledat nový místo. Takže uvidíme, jak tohle dopadne, ale myslím si, že tam jasný favoriti jsou stoprocentně Belgičané.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já jsem vybral.
1: A já jsem vybral k tomu výbornou písničku tomu fotbalu Hattrick, nechte vlajky vlád.
0: Vše, co potřebuješ. Písničku tomu fotbalu.

0: Hattrick, nechte vlajky vlád.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Hattrick, nechte vlajky vlád.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Nechte vlajky vlád.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 850.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz Kempu.cz
4: Tlačím, ale moc to nej...
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší...
4: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop... Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz.

0: je fičák. Duchotechnika.cz, to je fičák. Z, to je fičák.
1: Právě
0: to je fičák.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Právě jste naladili Radio Fortuna. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se to Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může nákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: Účastí osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: 18 let na hazardní hře.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do skvělou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. A přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Avant do Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál C čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na to, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky.

0: Jistota na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planet.

Vstáváme brzo a chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. V DABu i FM slušnej rok s garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na rádiorok s garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co s... Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. dne, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříč Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i s Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Up. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean a na 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 20. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské. Kromě závodů nás čekají i na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlub.

0: Lupcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušný tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rmy? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok rádio, rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok rádio, rok je ve slušných rok akcích. Rok rádio, rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika.

chrplavý. Často máme chrplavý hlas. Často máme chrplavý hlas. Někdy si často máme chrplavý hlas.

mač. Stejně zvládneme tenhle ten mač, pana. Stejně zvládneme tenhle ten mač, banán v bráně. Stejně zvládneme tenhle ten mač, banán v bráně. Zvládneme tenhle ten mač, banán v bráně. Jo, není zač, tenhle ten mač.

0: prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. I s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Informací na velux.cz.
1: Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně potka, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žád. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žád. Díkec si fung. brds.cz. rds.cz rds.cz rds.cz
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
2: katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz www.prageboats.cz.
2: Už ví. Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
2: Ránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Club. 5 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a... To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarnice. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz a

0: 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
1: Rock Radio.
0: direct-auto.cz
1: Rock Radio.
0: auto.cz
1: Rock Radio.
0: Z.

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Tak v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i...
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.

0: agentur premiér Starmer. Oznámil to dnes podle zahraničních agentur premiér Starmer. Vláda plánuje prosadit zahraničních agentur premiér Starmer. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a agentur premiér Starmer. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl Starmer. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se na jaře příštího roku. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, nebo rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, nebo basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
1: Rock Radio.
0: Počasí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až vyjasnění, nejvyšší teplo.
3: Ať už prší, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. Dobré
3: počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D10.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D10.
1: Doprava.
2: Na dálnici D10 je porouchané vozidlo, je překážka na vozovce a bude tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak na vozovce a bude tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořád bude tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazí zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je pár minut po čtvrté.
1: Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je pár minut po 14. hodině.

0: i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra. Fenestra?
0: .cz.
1: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Česká střešní okna. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra. Nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
1: Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.
2: Fenestra.cz.

0: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinku rokovýho obrazu s Danem. Já jsem si říkal, že vás trošku naladím. Ve středu totiž v letním kině v Českých Budějovicích mají... V Českých Budějovicích mají koncert Rybičky 48 v úterý Lucie. Ale já vám pustím rybičky 48 v úterý Lucie, protože ty máte všichni určitě rádi. Nebo novinku z minulého roku, nebeskou pránu.
1: Rock Radio.
0: Ano.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Odpoledne přeje Kuba Bělák. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% přeje Kuba Bělák. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro student. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začne. Zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom ze 27. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo. Řekl to minister dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostat dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státní. Ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle Zahra zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničních mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničních agentur premiér let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničních agentur premiér k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničních agentur premiér Starmer sítím. Oznámil to dnes podle zahraničních

až jednou zaklepu na nebeskou bránu, jednou zaklepu na nebeskou bránu, na nebeskou bránu, na nebeskou bránu, řeknu si

jasný. Až jednou zatluču, až jednou zatluču na ty velký dveře, na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče z velký dveře, zeptaj se chlapče zlobil, zeptaj se chlapče zlobil si, zeptaj se chlapče zlobil si, a já na to, že kdeže, zeptaj se chlapče zlobil si.

a já na to, že kde, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, to, že kdeže, až budu jednou spát, ne, až budu jednou spát, na pořád, až budu jednou spát.

Discover.

0: to boli Motorhead a ich Ace of Spades. A to mám perfektní příběh, protože já tohleto tričko jsem si... samozřejmě koupil. No a tak jsem se objednal, přišlo mi, bylo větší a říkám super, tak nemám aspoň z toho nepoleze vana. No samozřejmě první vyprání sušička, takže mi ho stáhla, na to někomu dát, jsem ho zmenšil o 3 velikosti. No a já mám na tohle takovou jako výmluvu, a to je pro chlapy, o 3 velikosti. Hodně se jako nadechujete a málo vydechujete, jo. A ono to vás jako drží a máte proto chujete a málo vydechujete, jo. A ono to vás jako drží a máte proto takový hrb, jo. Takže mám na to i papír, takže jmenuje se to velbloudí nemoc. Já si z toho srandu, samozřejmě kecám, ale já nechám zahrát ještě jednu písničku tady pro ženský. Budou to vanostovky, lži, sex a prachy, přesně to pro ně, který mají rádi, ty chlapi, co jim lžou. Takže pro vás ženský.
1: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Co vidím já?
3: Co?

0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting. Co? Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nesportování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere
1: U nás si vybere úplně každý. A když se netrefíte, nevadí. Žitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Ben nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zažitek.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
0: Úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
0: každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možnost možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek. Firma na zážitky.cz
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Co raději, jinak jsem

0: a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně dáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vy na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barev. Neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babi. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do linky. Registrace na barvám.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Atención.
0: Oknasukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se dole.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinsko.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní
2: ta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Latro, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La tropical. Taneční kroky vás naučí všude.
3: Tropical.cz.
2: La tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. A učí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: A warashar, warashar.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy.

0: Pojďte do toho spolu. Oficiální Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Se vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Praze a v Náchodě.

0: Tvoje slovo, jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát tam a určitě jí minimálně šest. Odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne. A pokud chcete za moto kecat, tak si sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne. A pokud chcete za moto kecat, tak sice bez mikrofonu, ale říkám, že k dokonalosti už chybí mě ne a pokud chcete za moto kecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně. Rekord je zatím 247 000.
2: Rock Radio Motokeci.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Filip Pusarečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Kreditas Autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude pozvánku. V Maďarsku získal bednu, a to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. Kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánku?
2: Ahoj, tady Ondra je.

0: seba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalk je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žest. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Dia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky žeslíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. A traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM 11. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte nás v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše... Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.

0: na Litoměřicku za 1,899 tisíc a zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 milion a zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 110 000 korun.
1: Aktuál
0: v Terezíně na Litoměřicku za 1 110 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MMReal. MMReality.cz.
2: Uvažujete o novém
1: na MMReality.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění? Vidíte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností i tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým dizla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se skáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz režimem. Více na Vaillant.cz. Více na Vaillant.cz.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Day. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km.
8: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: A to byly Europe a Cherokee z roku... A to byly Europe a Cherokee z roku 1986. Já bych řekl, že už je to 40 let od téhle písničky, co vyšla. Jo, já 40 ještě nemám, já ještě chvilku na... 40 let od téhle písničky, co vyšla. Jo, já 40 ještě nemám, já ještě chvilku na to mám. Ale písničky, co vyšla. Jo, já 40 ještě nemám, já ještě chvilku na to mám. Šla. Jo, já 40 ještě nemám, já ještě chvilku na to mám. Ale chtěl jsem říct, že jsem ještě... Jo, já 40 ještě nemám, já ještě chvilku na to mám. Ale chtěl jsem říct, že jsem ještě udělal na Rock for People, dal na Rock for People dobrý skutek jedné naší posluchačce, která seděla vedle mě v jedné hospůdce. Mě říkala, že mě poslouchá každý den, říkáme si nechce na pátek na rokiny dva lístky. Do Pardubic, ona že jo, tak jsem jí dal dva lístky, tak jsem udělal radost. I takhle občas do Pardubic, ona že jo, tak jsem jí dal dva lístky, tak jsem udělal radost. I takhle občas něco, ona že jo, tak jsem jí dal dva lístky, tak jsem udělal radost. I takhle občas někomu třeba udělám dva lístky, tak jsem udělal radost. I takhle občas někomu třeba udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce s vámi rozloučím, pustím ještě nějakou hudbu, pustíme si něco novějšího, třeba hymn, Lana Gillena, anebo Bastard, jenom pocit. Tak se mějte hezky a...
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek bydlení v Rotavě na Sokolovsku za 1 135 000. Pozemek bydlení v Rotavě na Sokolovsku za 1 135 807. Pozemek bydlení v Rotavě na Sokolovsku za 1 135 807. Bydlení v Rotavě na Sokolovsku za 1 135 875. Pozemek 5875. Pozemek 1009 metrů čtverečních v Rotavě za 1 019 005. Pozemek 1009 metrů čtverečních v Rotavě za 1 009 000 m² v Rotavě za 1 019 090. Byt Cyplus KK ve Zrotavě za 1 019 090. Byt Cyplus KK ve Zruči nad Sázavou 1 019 090. Byt Cyplus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 675 000. Chata v Litoměřicích za 1 899 000. A chata v Litoměřicích za 1 899 000. A zahrada v Terezíně za 1 899 000. A zahrada v Terezíně.

0: Třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Da.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé
1: hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupí.
0: Landa. Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Hlavní 20. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři
1: na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není se Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
0: Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
0: Festival. To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Pro 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vše pro
2: gratis a opakovaně.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše opakovaně.

0: bagr.cz. Náhradní díly pro bagry. Bagr vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Snání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Doma třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím uvo svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím uvody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím uvody zaběhu, třídím v létě, třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plecho. Mě třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plecho. Opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a vždy ztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Bude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Rok. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na hra.
0: Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg. Nemáš lístky na hrady? To je

0: co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno. Vy na sebe, když v létě jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý. V létě jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno. Vyberte na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezme jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Tatart vyhlašuje
0: na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Zalando.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart na.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení super
1: exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8, pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 20 chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
3: Až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: 5 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kup si auto v Direct Auto.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka 8.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
1: Dový elektrospecialista.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen to se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 5 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.zdarma www.direct.auto.cz
5: Biznis začne
4: www.direct.auto.cz
5: Biznis začnete nápadem a my mu
4: .auto.cz
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar
4: technik.cz
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar technikplast.cz Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar technikplast.tachov Lisování plastových začnete nápadem a my mu dáme tvar technikplast.tachov Lisování plastových výrobků od nám a my mu dáme tvar technikplast.tachov Lisování plastových výrobků od nám mu dáme tvar technikplast.tachov Lisování plastových výrobků od návrhu k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

pohoda. Roková pohoda.

0: Chceme ho postavit. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat na.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál a vy.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete.
2: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až.
2: Rozumem, budujte srdcem.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových.
2: Te srdcem.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš. Slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory?

ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný drží ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný valorizačního rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný valorizační vzorec, který rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný valorizační vzorec. Zároveň obsahuje jednoznačný valorizační vzorec, který automaticky dorovnává finanční vzorec, který automaticky dorovnává financování v případě, že kumulovaná inflace přesáhne 10%. Muž se přiznal a přijal tak dvoumilionový peněžitý trest a dvouletou podmínku. V Ústeckém kraji pojedu od prosince na hlavních tratích nové vletou podmínku. V Ústeckém kraji pojedu od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Dva nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července. Nové vlaky. Dva nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července. Moderní elektrické soupravy na hradní Hočervence. Kanoniéři čtvrté místo.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Na do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. CIS digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Kanonýr Bruins má z 96 bodů s Ondřejem Palátem. Kanonýr Bruins má z 96 zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska mám
0: asistencí. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rock Radio, počasí.
0: Hezký den.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska máme polojasno až oblačno na severu a severovýchadě, občas může slabě zapršet. Oblačno na severu a severovýchadě, občas může slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo být nic strašného, jenom takový přehánky. Teploty jsou dneska někde kolem 18 až 20 stupňů v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat oblačnosti, takže v noci by nemělo být úplně zataženo. Noční deště by nás rozhodně trápit neměly a zítra tak to začne, ale během dne od západu přibyde trošku oblačnosti a taky na západě Čech bude pršet. Tak s ním počítejte každopádně teploty plus minus jako dneska kolem těch průměrných 20 až 21 stupňů.
1: Ať už prší. Ať už prší nebo paří slunce. Rock Radio Doprava.
2: V Praze na Chodově v Týrkově ulici.
1: Rock Radio Doprava.
2: V Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali.
1: Doprava.
2: V Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze. V Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně v odpoledním provozu. V Ústí nad Labem, tak tam se bouralo v přístavní ulici.
3: V Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejnoprávních médií bude hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,70 ze státního rozpočtu.
2: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku.
3: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku.
2: Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň Česká televize obdrží

0: Opatrně, no a v Praze, kdo projíždějte opatrně, no a v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu projíždět Vodičkovou, no a v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu projíždět Vodičkovou ulici, v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu projíždět Vodičkovou ulicí, tak vězte, že tam právě došlo ke sra. Do centra a máte snad v plánu projíždět Vodičkovou ulicí, tak vězte, že tam právě došlo ke sra. Máte snad v plánu projíždět Vodičkovou ulicí, tak vězte, že tam právě došlo ke srážce tramvaje s chodcem, takže se to projíždět Vodičkovou ulicí. Tak vězte, že tam právě došlo ke srážce tramvaje s chodcem, takže se to tam ještě řeší. Ulicí, tak vězte, že tam právě došlo ke srážce tramvaje s chodcem, takže se to tam ještě řeší. Takže bych vám tam právě došlo ke srážce tramvaje s chodcem, takže se to tam ještě řeší. Takže bych vám to úplně ke srážce tramvaje s chodcem, takže se to tam ještě řeší. Takže bych vám to úplně nerad, že bych vám to úplně neradil.
1: Instagram Rock Rádia, to je
0: to úplně neradil.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Pondělní rokový
1: Rock Radio, rokový odpoledne.
0: Pondělní rokový odpoledne je tady, doufám.
1: Rock Radio, rokový odpoledne.
0: Pondělní rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne.
0: Pondělní rokový odpoledne je tady, doufám, že jste si všichni užili víkend. Doufám, že jste si všichni užili víkend. Máme 15 hodin a 4 minuty, Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu a jak 15 hodin a 4 minuty, Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu a jak říkám, doufám, že jste si všichni užili víkend. Já vám Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu a jak říkám, doufám, že jste si všichni užili víkend. Já vám teda můžu říct, že já jsem zdraví od mikrofonu a jak říkám, doufám, že jste si všichni užili víkend. Já vám teda můžu říct, že fonu a jak říkám, doufám, že jste si všichni užili víkend. Já vám teda můžu říct, že já jsem měl víkend dost pracovní. Říkám, doufám, že jste si všichni užili víkend. Já vám teda můžu říct, že já jsem měl víkend dost pracovní, ale zase, jestli jsme všichni užili víkend, já vám teda můžu říct, že já jsem měl víkend dost pracovní, ale zase, jestli jsme se potkali v pátek, říct, že já jsem měl víkend dost pracovní, ale zase, jestli jsme se potkali v pátek, v sobotu a nebo třeba včera, nevím, přišli dost pracovní, ale zase, jestli jsme se potkali v pátek, v sobotu a nebo třeba včera, nevím, přišli, ale zase, jestli jsme se potkali v pátek, v sobotu a nebo třeba včera, nevím, v Přešticích, kde jsme hráli, třeba včera, nevím, v Přešticích, kde jsme hráli a na dalších místech, tak doufám, že jste si to užili a si užívali muziku na některým z festivalů anebo z koncertů, kterých bylo opravdu mraky, ovšem si popovídat některým z festivalů anebo z koncertů, kterých bylo opravdu mraky, ovšem si popovídat, tak doufám, že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc jste nezmokli. Každopádně teď doufám, že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc jste nezmokli. Každopádně teď jste si hlavně užili skvělou muziku a moc jste nezmokli. Každopádně teď vám můžu slíbit, že skvělou muziku a moc jste nezmokli. Každopádně teď vám můžu slíbit, že u této muziky rozhodně. A moc jste nezmokli. Každopádně teď vám můžu slíbit, že u této muziky rozhodně. Každopádně teď vám můžu slíbit, že u této muziky rozhodně. Nemusíte zmoknout, slíbit, že u této muziky rozhodně. Nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout klidně cestou z práce, nebo u té muziky rozhodně. Nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout klidně cestou z práce, nebo už doma v obně. Nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout klidně cestou z práce, nebo už doma v obejváku. Zmoknout, protože si můžete poslechnout klidně cestou z práce, nebo už doma v obejváku, a nebo jestli ještě musíte do práce, nebo už doma v obejváku, a nebo jestli ještě musíte doklepat poslední hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween v obejváku, a nebo jestli ještě musíte doklepat poslední hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween, budou taky hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween, budou taky Fall Out Boy, a nebo teďka dohromady Láďa Křížek, Foo Fighters Halloween, budou taky Fall Out Boy, a nebo teďka dohromady Láďa Křížek a Halloween, budou taky Fall Out Boy, a nebo teďka dohromady Láďa Křížek a Tania, posloucháte Fall Out Boy, anebo teďka dohromady Láďa Křížek a Tania, posloucháte Rock Radio. Teďka dohromady Láďa Křížek a Tania, posloucháte Rock Radio. Křížek a Tania, posloucháte Rock Radio. Tania, posloucháte Rock Radio. Tania, posloucháte Rock Radio.

Nemusíš randit s modelkama, abys byl... Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020, určitě. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020, určitě vás to teďka pořádně rozhejbalo. Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020, určitě vás to teďka pořádně rozhejbalo. A to pondělí No Son of Mine, pecka z roku 2020, určitě vás to teďka pořádně rozhejbalo. A to pondělí odpoledne z roku 2020, určitě vás to teďka pořádně rozhejbalo. A to pondělí odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělí odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky tam našli profil Rockrádia a do zprávy napsali, že právě vy chcete jet na Basin Fire Fire Fest.
1: Rock Radio do zprávy. Proč právě vy byste měli do... na Rock Radio do...

0: zprávy. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky? Ideálně k tomu připojit Rock Radio do zprávy. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky? Ideálně k tomu připojte vy. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky? Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu. Právě vy byste měli dostat ty lístky. Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu ani dostat ty lístky. Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a pojďte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně. Telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně. Protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy dáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy tady čtu, takže hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si dejte záležet a za ně neotálejte. Všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme. Tady čtu, takže opravdu si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Opravdu si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. Bon Jovi se to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. Bon Jovi a jejich Throne. Bon Jovi se svojí peckou Born to be my baby. Tu tady zas tak často nehrajem, tak Bon Jovi se svojí peckou Born to be my baby. Tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. Born to be my baby. Tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucí. Tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucí. To nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucí.
1: A teď.
0: Takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové kartka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Kdož?
1: Pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Kdož?
1: Června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Kdo šetří, má za
1: dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za pět.
1: Více na Nissan.cz.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za pět.
1: Nissan.cz.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi za pět.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi za 500 při nákupu.
2: Za tři.
3: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 5 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, a nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platíc dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoup.
3: Akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
4: Dnes nakoupíme. Koupíme.
3: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky píme.
3: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
3: ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pomoc.
4: Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Pomoc.
1: A vždycky něco navíc.
0: Pomoc. Nemůžu.
1: Co navíc?
0: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odbor si možná myslíte. Ventilátory.cz.
3: Housebrandkáva.cz. Stavebniny Dek přináší
4: Megakci.cz.
5: Dek přináší megakci dřevěné peletky v palitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč. Dřevěné peletky v palitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu.
6: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a bude pořádně srovnat pojištění auta.

0: Stačí zadat SPZ na klik.cz a mu pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat 6 tisíc ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ ne?
0: Klik.cz agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: CZ agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku? Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejlepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom
2: kránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nej.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
2: Katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamarán.
3: Nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že...
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Na palubu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: Se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou.
5: Nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen
5: kových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen
5: Raskal
4: a Bíny. A teď navíc se slevou 15%.

0: 15%, ale jen do konce června. A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Dobrý den.
0: 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se
0: Percent, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a
0: do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a
1: Happysport.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
1: CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme
2: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi a
2: republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
2: Salonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Ta, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se
3: ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio. Jarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.
2: Těšíme se na vás.

FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. CZ.

i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, v práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi, rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klima přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace, to je nápad, úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace, to je nápad, máme i pro vás řešení. A co třeba mobilní klimatizace, to je nápad, máme i pro vás, laďte klimatizace, to je nápad, máme i pro vás, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd pro vás, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný pište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokbeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senko. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovládací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.

0: Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte. Hele, velký překvapení, který tam prý moc dobře víte, spousta z vás tam určitě byla.
1: Že by tam prý radši měl slivovici, že se jako napil a pak jenom řekl, fuj, voda.

0: že by tam prý radši měl slivovici pil a pak jenom řekl fuj voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože a pak jenom řekl fuj voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože si česk jenom řekl fuj voda, že by tam prý radši měl slivovici, protože si českou slivovici, respektive moravskou, že by tam prý radši měl slivovici, protože si českou slivovici, respektive moravskou slivovici, slivovici, protože si českou slivovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil, protože si českou slivovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad slivovici, respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak respektive moravskou slivovici, si velmi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, mi oblíbil za poslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s ním mohli dát panáka. Každopádně teď už Aerosmith poslední roky, tak snad přijede ještě příště, aby jsme si s ním mohli dát panáka. Každopádně teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast. Každopádně teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast. No a taky Olympic, jak za mladá.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: Smith, Nickelback, Battle Beast. No a taky Olympic, jak za mladá.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: Beast. No a taky Olympic, jak za mladá.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: taky Olympic, jak za mladá.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na
0: mladá.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benraze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz.
2: Svět není.
1: Více na bene.cz.
2: Svět není jen.
1: Bene.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
3: Nejlevnější pneu CZ.
4: Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak

0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě
0: tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady.
1: Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi.
1: Od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem. Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit pod táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: firma. Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
0: Desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
0: Celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
0: Objevte svět. Publice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
0: Objevte svět.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
0: Objevte svět potěšení a smysl.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
2: Odjemný.
1: CZ.
0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný.
1: CZ.
0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prádla. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prádla kosmetiky až potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozmyslnosti. Odjemný olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemný olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám beží až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostych produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
3: Hej vy, ano.
0: Radost na www.růžovýslon.cz.
3: Hej vy, ano vy.
0: www.růžovýslon.cz.
3: Hej vy, ano vy.
0: Růžovýslon.cz.
3: Hej vy, ano vy. Na Belabel. Hej vy, ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička. Ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, nut trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární tým příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární tým oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A ne building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte. Čímkově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel kusu. A nezapomeňte. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Nezapomeňte. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
4: Zažijte. Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu

Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon, teď dohráli Bring Me the Horizon, teď dohráli pecku Throne, která je po... Bring Me the Horizon, teď dohráli pecku Throne, která je pochází... Bring Me the Horizon, teď dohráli pecku Throne, která je pochází už z roku 2000. Bring Me the Horizon, teď dohráli pecku Throne, která je pochází už z roku 2015. A teď jste dohráli pecku Throne, která je pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. V 15. Throne, která je pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. V 15 hodin, která je pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. V 15 hodin a přesně 30. Už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. V 15 hodin a přesně 37 minut. No a 15, a teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. V 15 hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou slyšeli na Rock Rádiu. V 15 hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl v 15 hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně v přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení 7 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte, spoutních akcí.

0: Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, jste to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ke speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. Příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2022. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europa.
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Z autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Jak to má motora kola?
1: U OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou.
1: Park ve Štěrbohorích.
2: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví, ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě, motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion
2: na Rock Rádiu.
3: U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma rád kamion nebo dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si vku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: spedit.cz/kariéra. spedit.cz/kariéra.
1: Rock Radio
0: CZ/kariéra.

0: nebo na radia.cz. Rock Radium nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba.
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým
0: nebem. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to
0: děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Base. Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 7. si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčku. Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Let čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Z českých třeba DeLorean anebo 13. zlost Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř Z českých třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čeká 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Chýnovské traktoriády.
2: Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce.

0: Tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají zakázané, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají zakázaný ovoce, revival kabátů. V sobotu 20. na ní zahrají zakázaný ovoce, revival kabátů. Deviant a Made in Gatýho na ní zahrají zakázaný ovoce, revival kabátů. Deviant a zahrají zakázaný ovoce, revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Ovoce, revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka, tak se bavte. Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio a Made in Garage, Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová, Garage, Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová,
1: chystá.
0: Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová,
1: chystáte se večer.
0: Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Dejte všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušný.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzik rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tých. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. Do večera.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Všechno dobrý.
1: Věda, řemeslo.
0: Všechno dobrý.
1: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věcere můžeme být hrdí.
0: Dřív než začnou prázdniny.
1: Hrdí.
0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátíš, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídního června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Nemáš co na sebe? Na autodrombrno.com. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba
3: čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak kontejnery přistavíte jo víkendu?
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše.
3: Jo víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: VV.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepková okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus je A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 21 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, aplikací Lidl

0: Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor. Senkor. Střešní okna Senkor. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní
3: a?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra. Fenestra.cz.
3: Fenestra.cz.

0: Babiš. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou energie, více premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou energie, víceletý Babiš. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních témata, jako jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Iránem nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Iránem během pár dnů zlevnit povolenek. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Iránem během pár dnů zlevnit. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Iránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. Mohou v Česku po dohodě USA s Iránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. Domývají se analytici. USA s Iránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. Domývají se analytici. Návrat dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. Domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám v brzké době analytici. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace na může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace na Blízkém východě a stavu. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace na Blízkém východě a stavu. Podle nich bude především na dalším vývoji situace na Blízkém východě a stavu tamní infrastruktury. Vším na dalším vývoji situace na Blízkém východě a stavu tamní infrastruktury. Do zahraničí v poslední situace na Blízkém východě a stavu tamní infrastruktury. Do zahraničí v Blízkém východě a stavu tamní infrastruktury. Do zahraničí v posledním roce vycestovaly infrastruktury. Do zahraničí v posledním roce vycestovaly téměř 2/3 lidí. Do zahraničí v posledním roce vycestovaly téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje. V posledním roce vycestovaly téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika. Vycestovaly téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika. Si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém Drost. Co je potřeba nepodcenit, řekne to zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém Drost. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva rizika nebo využívá systém Drost. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví využívá systém Drost. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
1: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní
0: podcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
1: Doporučujeme sjednat si
0: ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
1: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat
0: Renata Povolná.
1: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování. Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalně. Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě. Pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Nemyslím kontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbání, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a takou dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle
1: neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během
1: pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během
1: sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily
1: na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5%
1: komáry.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Věda, řemeslo.
0: Ploty Dobrý.

0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Praha začne připravovat během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Praha začne připravovat bezbariérové úpravy lanovky na Petřín. Schválili to dnes radní s tím, že odhad nákladů je 80 milionů korun.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Polojasno, někde dokonce.
0: Krásné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Polojasno, někde dokonce.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Polojasno, někde dokonce. Spíš.
1: Dio. Počasí.
2: Polojasno, někde dokonce. Spíš oblačno, na severu, severovýchodě můžou být
1: Počasí.
2: Polojasno, někde dokonce. Spíš oblačno, na severu, severovýchodě můžou být občasní. Teploty jsou někde mezi 18 až 20 stupni. Nejtepleji je právě teď na jižní Moravě. Naopak nejsevernější místo naší republiky
1: Ať už prší, jasná, krásných 23 stupňů. Nejteplej je právě teď na jižní Moravě. Naopak nejsevernější místo naší republiky na Liberecku, tak tam je teploty jsou někde mezi 18 až 20 stupňů. Rok napsání startuje v 18 hodin. Služ každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každých 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok muzika do každého počasí.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4 jsou zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér. Mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná témata jako jednání kabinetu. To oznámil premiér Andrej Babiš.

0: dobrýho počasí. Rock Radio. Dobré. Každýho počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Dávejte.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned.
0: Jo, doprava.
1: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václava. Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku ve Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku ve směru Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák, tak hned Václaváku ve směru na Nuselák, tak hned tam právě bourali dva ve směru na Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, takže Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat. Tam právě bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat. Ještě bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očním okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. VV Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk.

0: hp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. klinikahp.cz. .cz.
1: Rokový odpoledne dneska s Kubou pokračuje dál.
2: Odpovědět na nějaký záludný otázky. My vám ty lístky prostě dáme, stačí si napsat.

vám ty lístky prostě dáme, stačí si napsat. A taky mít trošku toho dní otázky, my vám ty lístky prostě dáme, stačí si napsat. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně my vám ty lístky prostě dáme, stačí si napsat. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď dáme, stačí si napsat. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď my všichni, protože napsat. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď my všichni, protože nás čeká. A taky mít trošku toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď my všichni, protože nás čeká i Ramon toho štěstí. Každopádně štěstí máme teď my všichni, protože nás čeká i Ramones, bude taky Marilyn Manson, Arax bude taky Marilyn Manson, Arakajnek zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání týhletý Manson, Arakajnek zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání týhletý party Red Hot Chili Peppers. Zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání týhletý party Red Hot Chili Peppers. Ale teď už Other Side v podání týhletý party Red Hot Chili Peppers. Other Side v podání týhletý party Red Hot Chili Peppers. Týhletý party Red Hot Chili Peppers. Hello, hello. Party Red Hot Chili Peppers. Hello, hello. Will I slide? Chili Peppers.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Rádio. Slušnej rok z kazeťáků a ve. Rock Rádio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Rádio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek. A esek.

0: Je o tu nebo v neděli v pražském Edenu. Řeč je o koncertě Evy Farný a v pražském Edenu. Řeč je o koncertě Evy Farný a dobře, nehrajeme Evu úplně. Řeč je o koncertě Evy Farný a dobře, nehrajeme Evu úplně na Rock Rádiu o koncertě Evy Farný a dobře, nehrajeme Evu úplně na Rock Rádiu Evy Farný a dobře, nehrajeme Evu úplně na Rock Rádiu, není to úplně taková ta klasická rocková a dobře, nehrajeme Evu úplně na Rock Rádiu, není to úplně taková ta klasická rocková interpretka. Dobře, nehrajeme Evu úplně na Rock Rádiu, není to úplně taková ta klasická rocková. Hrajeme Evu úplně na Rock Rádiu, není to úplně taková ta klasická rocková interpretka. Kterou tady slyšíme často, ale není to úplně taková ta klasická rocková interpretka, kterou tady slyšíme často, ale jestli jste někdy ta klasická rocková interpretka, kterou tady slyšíme často, Lukáš Chromek je samozřejmě v tomhle spoustu rockových riffů.
1: Jestli náhodou někdo z vás chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek

0: Jestli náhodou někdo z vás chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC6.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Letňany.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vaše místo je 867 sektor G.

0: Třikrát zelená. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
1: Bene.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přer nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Bene.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? To je Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa. Rybičky.
3: Migové. Na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa. Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Třeba napravit.
4: Dan Landa. Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Dan Landa.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů. Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda.
4: Migové. Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé.
4: Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor,

I když nemáme... I když nemáme ještě úplně takový to... I když nemáme ještě úplně takovýto letní počasí, tak jsme... I když nemáme ještě úplně takovýto letní počasí, tak jsme právě teďka z Ramones vyrazili na Rockaway Beach, takže tuhletu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Na Rockaway Beach, takže tuhletu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Beach, takže tuhletu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte tuhletu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu, který taky na 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu, který taky v letom víkendu, už jsme se bavili o festiáku. No ale vy jste možná spousta z vás byli v bavili o festiáku. No ale vy jste možná spousta z vás byli v no ale vy jste možná spousta z vás byli v sobotu nebo v neděli v pražském Edenu. Vy jste možná spousta z vás byli v sobotu nebo v neděli v pražském Edenu. Řeč

0: Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. na Fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: .cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen
2: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady.
2: Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
3: Není jen festival.
4: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrval.
4: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
0: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
0: Hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 GB dat gratis a opakovaně. A opakovaně.
6: 买一件漂亮的T恤条，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý.
6: 几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky.
6: 银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblík. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
0: Čalvý prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10 Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CC a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. Teď nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu. V aplikaci a na ccc.eu.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme
0: na ccc.eu.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
0: ccc.eu.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor

0: vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Plní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Cenově dostupná. Již od 5999 korun. A již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Hledáte 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Hledáte korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Hledáte práci, která dává smysl.
0: Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Hledáte práci, která dá
0: CZ.
1: Senkor.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v
1: Senkor.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedí. A nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte se i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si
2: kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v
2: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktav.
2: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 100. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu je korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu ještě nebyl. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Až 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: www.direct-auto.cz. Zdarma. www.direct-auto.cz. Rok. www.direct-auto.cz.
1: Rok Rádio.
0: www.direct-auto.cz.
1: Rok Rádio.
0: www.direct-auto.cz.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz.

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: Bůh ví, kdy to celý skončí.
0: Odpoledne.

hoši, rozcvičiť. Tak hoši. Tak hoši, rozcvičiť, rozcvičiť, poklusem klednici, spracovať nieco k pití. Dlouhej pas na gauč, poklusem klednici, spracovať nieco k pití. Dlouhej pas na gauč, klednici, spracovať nieco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, mat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je od. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z hráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampiona váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Aby žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, no na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si svůj kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkon. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádiu. Když skončí výkop, každý den na rok rádiu. Když skončí den na rok rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět. Celý svět.

0: jen za 26,99 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad.
0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zo.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásím.
0: To se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se zlatí. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se zlamých. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se zlamých výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se zlamých výběhů.
2: Nevím, čím to je.
1: Zelčín. Hlásíme se zlamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi.
1: Výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, z ústa. V létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem. Fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojí. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhod. Směvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. I bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milám. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě. Stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. A dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte. Hoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte. Dáme společný selfie. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte. Dáme společný selfie. Přijďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín.
2: Dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
2: Společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy. Tak od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Šéfe, za sto...
1: Hodně blízko u zvířat.
3: Šéfe, za sto netlačí.
1: U zvířat.
3: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám.
3: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Fouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web.
4: Pi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
4: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika CZ.
4: Na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehlednej e-shop, kde máte na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno. Kompresory vzduchotechnika CZ. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte cnika CZ. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to dorop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No.
3: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: To přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo. No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: To by šlo.

0: Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní jako... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní jako... Pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní jako... Když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte. Každopádně, je tady pondělí, novej týden, nový lístky, na který rozdáváme a tento... Každopádně, je tady pondělí, novej týden, nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Fire. Tady pondělí, novej týden, nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Fire Fest, který se den nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Fire Fest, který se koná už 24 nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Fire Fest, který se koná už 4 rozdáváme a tentokrát je to Basin Fire Fest, který se koná už 24. až 7. tentokrát je to Basin Fire Fest, který se koná už 24. až 27. června ve spáleném Fire Fest, který se koná už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo toho června ve spáleném Poříčí.
1: Šet co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Salátová okurka 1 kita bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řep 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29 za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl 90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus

0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Tahle nabídka na vás.
0: Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Tahle nabídka na vás.
0: Technika.cz. To je fičák.
1: Tahle nabídka na vás.
0: To je fičák.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od... Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od... 109 vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od... 190... Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. A mít už od 199 korun měsíčně na první rok. A 59 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodej. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone. Jste ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, tarararata, lárky, rata, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, lárky, rata, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla vel, potisk, dárky, byla vel, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu.
2: Byla vel, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února, teď ale přidáváme.
2: CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů. Další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou 4,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. Novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. Co si 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. Co v Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
3: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: To se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě musíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cestu. Mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cestu. Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeby benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.

0: Jo.
1: 50 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky
1: tru spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu.
1: 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalovaku
1: na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD tru.
0: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD.
0: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD. Světový lídr v
0: bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD. Světový lídr v super úsporných
0: spalováku.
1: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Semir úsporných technologiích. BYD.com. Ceny rostou. BYD.com. Ceny rostou, digitální čísla mizí. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistě na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
2: Třídím doma, třídím
1: bezpečí. A u portál CZ.
2: Třídím doma, třídím venku,
1: třídí. A u portál CZ.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
1: Portál CZ.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě CZ. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím mě, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty. Třídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad. To bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
3: Ekokom.
1: Bude. Má to smysl, třiďte odpad.
3: Ekokom.

0: nechtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do spaleného. Takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že... Uvidím, koho vezmu, ale fakt strašně moc děkuju a těším se. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte taky velkou radost.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: Dámy a pánové, rozdáváme líst. Radio. Dámy a pánové, rozdáváme lístky na... Dámy a pánové, rozdáváme lístky... Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Fire Fest, který se děje už... Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Fire Fest, který se děje už... Pánové, rozdáváme lístky na Basin Fire Fest, který se děje už 24. a děje už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teď... A 20. až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ona ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét. Je tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsal Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím, teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsal. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že...
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že seš ta správná. Mě právě přesvědčilo, že seš ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí chodila. Čelo, že seš ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí chodila na školu a že jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí chodila na školu a že jsi tam i bydlela. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí chodila na školu a že si tam Spáleného Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala Poříčí chodila na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky na školu a že si tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlící tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně.
1: Ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně.
1: Nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, je to tak. Vždycky jsme tam...

Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basin Fire Fest, Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku. Hey, a jejich poslední tango.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Jo.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Przeprop.cz Przeprop.cz Przeprobagr, przeprobagr, przeprobagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé do pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání v místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní.
0: Vše pro bagr CZ.
1: Honda přiváží žhavou
0: letní. Vše pro bagr CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybaveného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bez až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užít. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užít. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
2: Chutná.
1: The power of dreams.
2: Chutná jako krás. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omám. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: No to, že seš mladej projektant, s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zdej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale tant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladá. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského národní výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tramvajů? Tak se podívej na projektového nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chci ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na ty se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod, není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: No s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Angry Birds kosmetika co?
0: Trenirkarna.cz.
3: Angry Birds kosmetika co má koule?
0: Trenirkarna.cz.
3: Angry Birds kosmetika co má koule? Angry Birds kosmetika co má koule? Angry Birds kosmetika co má koule? Angry Birds lousy Birds kosmetika co má koule? Angry Birds lousy Angry Birds lousy vůně pod i spodek žádný keci funkční věci žádný keci funkční věci a nagr i b keci funkční věci a nagr i b a Rodose tečí věci a nagr i b a rodose tečka cz a nagr i b a rodose tečka cz nagr i b a rodose tečka cz b a rodose tečka cz

0: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Beneš. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov na 95.8. Radio. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM. Benešov na 95.8 FM.
1: Každý den 95.8
0: FM.
1: Každý den čelí vaše data digitálním. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana k tvé bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana k těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje.

0: 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9 až 15 hodinou na zhruba 9-kilometrové trase na úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Jihočeská města změní čísla linek MHD z Kocourovce na Velký Újezd. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém. Každé číslo se v něm může objevit jen jednou.
1: Rok Rádio Počasí. Nad Českem máme víceméně polojasno k večeru. Počítat s žádnýma přehánkama, a to ani přes noc, kdy se odchladí na zhruba 9 stupňů Celsia. Zítra bude o 1 až 2 stupně tepleji než dneska na západě a tak jihu

0: zábavy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva optu zprávy. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Dalších 17 látek pak nebude možné v Česku legálně prodávat a vyrábět opioidy.
2: Částečný úvazek mají více ženy, a to zhruba o 15%. Po dálnici D35 z Přáslavic na Ostravu 15%. Po dálnici D35 z Přáslavic na Ostravu se bude zítra přemysťovat po Po dálnici D35 z Přáslavic na Ostravu se bude zítra přemysťovat po své ose 9 tanků Leopard 2 A4. Nacvičovat budou jízdu v koloně 55 tunová vozidla po dálnici pojedou. Nacvičovat budou jízdu v koloně

0: stupně tepleji než dneska na západě a taky jihu a taky severozápadě Čech. Jihu a taky severozápadě Čech bude trošku pršet, ale to až později odpoledne. Západě Čech bude trošku pršet, ale to až později odpoledne anebo na večer. Jinak pozbude trošku pršet, ale to až později odpoledne anebo na večer. Jinak po zbytku republiky určitě bude leto až později odpoledne anebo na večer. Jinak po zbytku republiky určitě bude spíš sucho později odpoledne anebo na večer. Jinak po zbytku republiky určitě bude spíš sucho, nemáme nebo na večer. Jinak po zbytku republiky určitě bude spíš sucho, nemáme. Jinak po zbytku republiky určitě bude spíš sucho, nemáme hlášený žádný. Po zbytku republiky určitě bude spíš sucho, nemáme hlášený žádný srážčitě, bude spíš sucho, nemáme hlášený žádný srážky. No a na Moravě tam to bude spíš sucho, nemáme hlášený žádný srážky. No a na Moravě tam to bude krásných 23 až nemáme hlášený žádný srážky. No a na Moravě tam to bude krásných 23 až 20 žádný srážky. No a na Moravě tam to bude krásných 23 až 24 stupňů, takže úplná pohoda. Úplná pohoda.
1: Ať už prší nebo paří slunce, Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na D1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na D1, srazilo se tam totiž...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na D1, srazilo se tam totiž...
1: Doprava.
0: Dejte si pozor na D1, srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem. Je to na kilometru 214 ve směru do Prahy. Neprojezdný je kvůli tomu pravý kilometru 214 ve směru do Prahy. Neprojezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh, takže si tam určitě zpomalte, dávejte dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u český líp, pomalte, dávejte dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u český líp, dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u český Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u český Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta. Je to na křižovatce. Ve sloupu v Čechách, což je u český Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta. Je to na křižovatce. Což je u český Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta. Je to na křižovatce ulic Spojovací a Mikovcova. No a mezi krásnou je to na křižovatce ulic Spojovací a Mikovcova, i tam projíždějte opatrně. No a mezi krásnou Lípou a ulic Spojovací a Mikovcova, i tam projíždějte opatrně. No a mezi krásnou Lípou a Varncí a Mikovcova, i tam projíždějte opatrně. No a mezi krásnou Lípou a Varnsdorfem, i tam projíždějte opatrně. No a mezi krásnou Lípou a Varnsdorfem, tak tam došlo k požáru osobního automobilu. Jděte opatrně. No a mezi krásnou Lípou a Varnsdorfem, tak tam došlo k požáru osobního automobilu. Hasiči jsou na místě, projíždějte opatrně, je to u obce Studánka.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oči.

Oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Rádio. Rokový Rock Rádio. Rokový odpoledne. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: Dámy a pánové.
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne, dámy a pánové, rokový odpoledne pokračuje dál. Máme už skoro 5 minut po 17. hodině, proto já to nebudu zdržovat. Tíhají Rockin Festivaly s podporou Rock Rádia. No a na ty samozřejmě rozdáváme 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který Rockin Festivaly s podporou Rock Rádia. No a na ty samozřejmě rozdáváme 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který Rockin Rock Rádia. No a na ty samozřejmě rozdáváme 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který Rockin rozdáváme tento. No a na ty samozřejmě rozdáváme 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který Rockin rozdáváme tentokrát, ale mě rozdáváme 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který Rockin rozdáváme tentokrát, ale teď už Van Halen 10 lístků. Za chvíli se dozvíte, na který Rockin rozdáváme tentokrát, ale teď už Van Halen Rolling Stones Iron Maiden, velmi silná sestava a k tomu úplná novinka od Miroš Majdy, tady je lavina na Rock Rádiu. A k tomu úplná novinka od Miroš Majdy, tady je lavina na Rock Rádiu. Jako dřev v ozvěnách, slyším.

Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

Nemusíš být rebelka, abys byl... Nemusíš být rebelka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro...

0: scéně. Mimochodem taky nikde jinde než právě na Rockin festivalech letos nehrajou, takže jestli scéně. Mimochodem taky nikde jinde než právě na Rockin festivalech letos nehrajou, takže jestli je chcete vidět naky nikde jinde než právě na Rockin festivalech letos nehrajou, takže jestli je chcete vidět naživo, musíte než právě na Rockin festivalech letos nehrajou, takže jestli je chcete vidět naživo, musíte vyrazit na Rockin festivalech letos nehrajou, takže jestli je chcete vidět naživo, musíte vyrazit na Rockin. No ale taky tam můžete zrovna v tos nehrajou, takže jestli je chcete vidět naživo, musíte vyrazit na Rockin. No ale taky tam můžete zrovna v Pardubicích 19. Jestli chcete vidět naživo, musíte vyrazit na Rockin. No ale taky tam můžete zrovna v Pardubicích 19. vidět Trautenberg. Musíte vyrazit na Rockin. No ale taky tam můžete zrovna v Pardubicích 19. vidět Trautenberky. Rockin. No ale taky tam můžete zrovna v Pardubicích 19. vidět Trautenberky, horký že slíže alkohol, a nebo tam můžete zrovna v Pardubicích 19. vidět Trautenberky, horký že slíže alkohol, a nebo Koblížky, ty Simperky, horký že slíže alkohol, a nebo Koblížky, ty si myslím, že zatím na jiných Rockinech, horký že slíže alkohol, a nebo Koblížky, ty si myslím, že zatím na jiných Rockinech nebyly, nebo aspoň Koblížky, ty si myslím, že zatím na jiných Rockinech nebyly, nebo aspoň já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, myslím, že zatím na jiných Rockinech nebyly, nebo aspoň já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet. Já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet dokonce s celou svojí ne. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet dokonce s celou svojí partou. Rozdáváme to tisku na tuhleto akci. Jediný, co proto musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší rokový party. Jediný, co proto musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší rokový party a poslat ji na naší je vzít nějakou fotku vaší rokový party a poslat ji na naší e-mailovou adresu, která zní studiku vaší rokový party a poslat ji na naší e-mailovou adresu, která rokový party a poslat ji na naší e-mailovou adresu, která zní studio@rokovyradio.cz a 10 z vás svou adresu, která zní studio@rokovyradio.cz a 10 z vás může rázní studio@rokovyradio.cz a 10 z vás @rokovyradio.cz a 10 z vás může jet 19. června @rokovyradio.cz a 10 z vás může jet 19. června na.cz a 10 z vás může jet 19. června na Rockin do Pardubic a 10 z vás může jet 19. června na Rockin do Pardubic. Čas na to má 10 z vás může jet 19. června na Rockin do Pardubic. Čas na to může jet 19. června na Rockin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15. června na Rockin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin na Rockin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší. 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete. Takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rockin. Nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rockin. Nechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rockin. Můžete jet na Rockin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules. Rockin. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od...

0: Van Halen práve teďka dohrá. Van Halen práve teďka dohráli na Rock Rádiu a já len práve teďka dohráli na Rock Rádiu a já bych vám teďka rád poked si s váma pokecal v Rock Rádiu a já bych vám teďka rád poked si s váma pokecal v jedný takový akci, která se
1: Mimochodem taky nikde jinde, než právě na Rockin festivalech letos nehrajou let na

0: DABU i FM, v DABU i FM nebo na radia.cz. V DABU i FM nebo na radia.cz. V DABU i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Biznis začne M nebo na radia.cz. Biznis začnete radia.cz. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.cz. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků odáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atención, señora.
0: Až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atención, señora.
0: Finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atención, señora.
0: Více na technikplast.com.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do
0: technikplast.com.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní
2: se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro
2: kém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mictino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se. Ta salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online. Dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awara všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awara šar.
2: Vás naučíme tančit.
1: Awara šar. Šar.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, kteme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartné pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra, startujte tak kariéru.

0: kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to seru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto.
0: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si.
0: To se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento při auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu 20 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 5 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Změnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Darma. www.direct.auto.cz
0: Chutná jak
1: www.direct.auto.cz
0: Chutná jak
1: www.direct.auto.cz
0: Chutná jako krásný sen. Vůní body
1: auto.cz
0: Chutná jako krásný sen, vůní
1: budeš CZ.
0: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen sen, vůní budeš omámen.

0: na sukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Oknasukorady.cz.
1: Ceny rostou digitální.
0: CZ.
1: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A tou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Rock Radio. Brána k bezpečí. A U portál CZ. A U portál CZ. Rock Radio. Portál CZ.

0: tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ležíš nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teď už
0: pravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teď už Guano Apes Blood.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Teď už Guano Apes Bloodhound Gang nebo
0: CZ.
1: Teď už Guano Apes Bloodhound Gang nebo Danlanda, holky a mašiny. Teď už Guano Apes Bloodhound Gang nebo Danlanda, holky a mašiny. Bloodhound Gang nebo Danlanda, holky a mašiny. Danlanda, holky a mašiny.
2: Rock Radio.
1: Holky a mašiny.
2: Rock Radio.
1: Mašiny.
2: Rock Radio.

0: Farma Vraňany.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Mám barák, děra...
0: Vaše nejsladší jahody.
2: Mám barák, děravej.
0: Jahody.
2: Mám barák, děravej. Mě do postele. Mám barák, děravej. Mě do postele fičí. Mám barák, děravej. Mě do postele fičí. Postele fičí.

pohoda. Roková pohoda.

snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj, jinak jsem snad s námi poraděj, jinak jsem s námi poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem jinak jsem jinak jsem

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz

0: práci vedro, v práci vedro, doma vedro, venku. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale za. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co jakž takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobil přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To není řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte odpoň. Třeba mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte odpoň. Klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku roko. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový roz. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. As. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení. Si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokově. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijezdu na Rock Rádiu. Užijte Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. V parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná. A mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná. A ovladatelná Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná. A ovladatelná i výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Nosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Přes mobilní aplikaci Senkor. Aplikaci Senkor.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

Lords of the Boards. Lords of the Boards. Tahle pecka od... Lords of the Boards. Tahle pecka od... Lords of the Boards. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí... Lords of the Boards. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí... Lords of the Boards. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Rádiu v 17 hodin a 3... Boards. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Rádiu v 17 hodin a 36 minut skoro. Pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Rádiu v 17 hodin a 36 minut skoro. Dojíždí teď na Rock Rádiu v 17 hodin a 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a učí teď na Rock Rádiu v 17 hodin a 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a Rock Rádiu v 17 hodin a 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii. No, možná bych radši určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii. No, možná bych radši měl říct ve vaší režii. Budou následující 2 hodiny od 18 do 20 tady. Radši měl říct ve vaší režii. Budou následující 2 hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu. Protože říct ve vaší režii. Budou následující 2 hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu. Budou následující 2 hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu. Protože začíná rok na přání. 2 hodiny od 18 do 20 tady na Rock Rádiu. Protože začíná rok na přání. Co do 20 tady na Rock Rádiu. Protože začíná rok na přání. Což v praxi na Rock Rádiu. Protože začíná rok na přání. Což v praxi znamená, že vy můžete už začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát na studio@rokovirádio.cz a nebo na Facebooku. To už teď psát na studio@rokovirádio.cz a nebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv. Psát na studio@rokovirádio.cz a nebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv. Rokovirádio.cz a nebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv. Co byste chtěli zahrát? Rádio.cz a nebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv. Co byste chtěli zahrát? A nebo na Facebooku Rock Rádia do zpráv. Co byste chtěli zahrát? Jakou věc by vám měl Rock Rádia do zpráv? Co byste chtěli zahrát? Jakou věc by vám měl zpráv? Co byste chtěli zahrát? Jakou věc by vám Jirka měl pustit? A byste chtěli zahrát? Jakou věc by vám Jirka měl pustit? A možná i komu to věnuje? Zahrát? Jakou věc by vám Jirka měl pustit? A možná i komu to věnujete? Jakou věc by vám Jirka měl pustit? A možná i komu to věnujete? Věc by vám Jirka měl pustit? A možná i komu to věnujete? K jaký příležitosti Jirka měl pustit? A možná i komu to věnujete? K jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli a možná i komu to věnujete? K jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom možná i komu to věnujete? K jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat? K jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, a nebo jestli jste tu příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, a nebo jestli jste tu pecku dlouho, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, a nebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, a nebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 někomu prostě jenom udělat radost, a nebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po radost, a nebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině, jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat, slyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 725 samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 725 844 424 naší slušnou rokovou linku, která zní 725 844 424 on vám to moc rád zahraje a já zní 725 844 424 on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou 25 844 424 on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozlouči 424 on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rád zahraje a

0: Já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli poměrně.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zik.
0: Zítra zase naslyšenou. Čus.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu
0: naslyšenou. Čus.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi auto největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice. Republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6.
1: Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI
1: Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motor. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem kvadrat. Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijď všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Kunratice a si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Audi A6 Avant do Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se
2: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café Perf.
2: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si signora.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café per favore.
4: Sì, signora.

0: A vás.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasi zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Uvažuje Hausbrandkáva.cz. Uvažujete o novém vytápění? Káva.cz. Uvažujete o novém vytápění? Z. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akci. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. O novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Plná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělý padla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získ vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte kekti skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Pohlédl do dám.
3: Více na Vaillant.cz.
4: Pohlédl do dálky a
3: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A ta...
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A pr se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Bezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vínemu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení... Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad... Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném... Jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře.
6: Velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře.
6: Ve divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře.
6: Ve Westernovém městečku
7: je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře.
7: Ve Westernovém městečku
6: na Stříbrném jezeře.
7: Ve Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách.
7: Ve Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20.
7: Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20.
7: Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdce.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci.
8: Letošních prázdninách posledních 20 představení.

0: S láskou v srdci vás očekávám váš...
1: Posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel má...
1: Posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj...
1: Představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj...
1: Vstupenky a více in...
0: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj...
1: Vstupenky a
0: více... V srdci vás očekávám váš Karel Máj...
1: Vstupenky a více informací...
0: Očekávám váš Karel Máj...
1: Vstupenky a více informací na www.westerno...
0: Váš Karel Máj...
1: Vstupenky a více informací na
0: www.westernové.cz...
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz... A více informací na www.westernové-městečko.cz... Informací na www.westernové-městečko.cz...
2: Biznis
1: www.westernové-městečko.cz...
2: Biznis začnete nápadem a mimo...
1: Westernové-městečko.cz...
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
1: Městečko.cz.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Máme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finální Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Tlačím, ale moc to nejde. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku vší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000 včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů zdarma. Nabídka

Nissan.cz platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Nissan.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou

0: 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme Rizin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktory. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě 10. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncertské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiaskoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival. Čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří sester. Večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou Smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big B. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big B. Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky náckým hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale tak nedobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu ne. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahraje Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Dřínov Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam?
0: Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer?
0: Bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete?
0: Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět.
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rok na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio C a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio C sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok. To dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio slušných rok akcích. Rok rádio, rok je slušná muzika. Rok akcích. Rok rádio, rok je slušná muzika. Rok rádio, rok je slušná muzika. Slušná muzika.

zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben.

0: DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme
0: udělat. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to
0: děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basinku a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká tu pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleném Poříčí. Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleném Poříčí. 20. do 27. června ve spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně 20. června ve spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně 20. června ve spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodní areál na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století celkem téměř Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Delorean a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20 kapel. Basin Firefest 20.

Pak sestra. Pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili.

0: ED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: 5. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Nemáš co na před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Nemáš Letňany.
2: Domanský.
3: Nemáš co na sebe. Chudbe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovi. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokoviradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokoviradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokoviradio.cz. Rokrádia na www.rokoviradio.cz. Na www.rokoviradio.cz. Rokoviradio.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres!
5: Taneční La Tropical Party opět roztančí smích. Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny přístančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce letos.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko-americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To vše na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical.
5: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical.
5: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijď. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical.
5: Přijďte se na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijďte terase Smíchov.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes, sir.
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes, sir.
5: Další La Tropical Party je...
4: se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes, sir. Další La Tropical Party je už tut. Přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes, sir.
5: Další La Tropical Party je už čit, přijďte žít.
4: Yes, sir.
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
4: Yes, sir.
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na vdin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.la terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar.
5: Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar.
5: Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar.
6: Mami,
5: La Tropical.cz.
4: Awarashar. Warashar.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby.
6: Tam můžeme krmit.
7: Víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby.
6: Tam můžeme krmit daňky.
7: Tam můžeme krmit daňky
6: a taky ty kobrazy.
7: A mají tam i lvy.
6: Krmit daňky
7: a taky ty kobrazy.
6: A mají tam i lvy.
7: Jo, a můžeme tam...
6: A mají tam i lvy.
7: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
6: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
7: A jestli dostanu...
6: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
7: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
6: Tak co, jedeme?

0: Potřebuješ... Potřebuješ změnit... Potřebuješ změnit splátku? Potřebuješ změnit splátku? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavku. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídí zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš a potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Hoš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte.
0: Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. To nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přístroje o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuje speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED.

0: chleby. Činky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestrami a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.

0: Škody po jarních mrazech, let stránkách cestujte s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 405 s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů PCZ. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2020 ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha. Rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků. Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem. A to rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem. A to konkrétně za námořní USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem. A to konkrétně za námořní službu je výběr poplatků Teheránem. A to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem Teheránem. A to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. A to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes by pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. To uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Zápas českých fotbalistů na mistrovství. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice podepsat v pátek v Ženevě. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí. A zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí. Američanka Tori Penn. Fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí. Američanka Tori Pennsová. Jde mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí. Američanka Tori Pennsová. Jde teprve o Africké republice bude řídit ženská rozhodčí. Američanka Tori Pennsová. Jde teprve o druhou ženu v historii. Se bude řídit ženská rozhodčí Američanka Tori Pennsová. Jde teprve o druhou ženu v historii ženská rozhodčí Američanka Tori Pennsová. Jde teprve o druhou ženu v historii na duelu šampionátu Američanka Tori Pennsová. Jde teprve o druhou ženu v historii na duelu šampionátu světa mužů. Tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí. Republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí. Rock Radio. Středoevropského času. A tím zprávy končí. Rock Radio. Počasí. Času. A tím zprávy končí. Rock Radio. Počasí.
1: Týmu díky za zprávy.
0: A tím zprávy končí.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Týmu díky za zprávy a pojďme se podívat.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Týmu díky za zprávy a pojďme se podívat, jak by
2: Radio. Počasí.
1: Týno, díky za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být podle českého
2: hydrometeorologického
1: počasí. Týno, díky za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být podle českého hydrometeorologického ústavu. Týno, díky za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být podle českého hydrometeorologického ústavu zítra. Tak v úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno postupně až zataženo a od západu místy déšť.

0: Zprávy.
1: Krásný podvečer.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s Číková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi, lidé tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi, lidé často používají nevyhovující auto.
2: Její snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti učit usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně.
1: Více informací najdete na webových stránkách Cestuj
2: správně a tudíž i neefektivně.
1: Cestujte s dětmi bezpečně.cz.

0: Nebo přehnaná, tak v úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky na západě. Na západě postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky na západě později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty na 24. No a v tisíci metrech na horách stupňů 16.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si mu... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Podíváme se do...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Podíváme se do ulice Střím.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Podíváme se do ulice Střím.
1: Doprava.
0: Podíváme se do ulice Střímělické. Podíváme se do ulice Střímělické v obci Ondřejov, okres Praha Východ, tam došlo k nehodě. Osobního auta do stromu. Na místě by měla být policie, tak buďte tam obezřetní na stromy, dávejte pozor, ty většinou přednost nedávají. Podíváme se potom taky na Břevnovskou pláň v Praze, tam nehoda dvou osobních aut, bachanato, v Kolínský ulici ve Veltrubech okres kolí, osobák s motorkou na místě policie.
2: No a ještě pozor na D1, 183. kilometr na trasu na místě policie. Polsko pozor na D1, 183 km na trase Praha. Polsko státní hranice je 3 km na trase Praha. Polsko státní hranice je porouchaný osobní auto a je kvůli tomu tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Tak, přátelé, berte to všechny auto a je kvůli tomu tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.

0: Tak, přátelé, berte to všechno. Je tomu tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tak, přátelé, berte to všechno v potaz a jedete kamkoliv na čemkoliv pravý jízdní pruh. Tak, přátelé, berte to všechno v potaz a jedete kamkoliv na čemkoliv pruh. Tak, přátelé, berte to všechno v potaz a jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně. Tak, přátelé, berte to všechno v potaz a jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně. Přátelé, berte to všechno v potaz a jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně. Doražte v pořádku. Čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně. Doražte v pořádku.
1: Viditelný zážitek.
0: Doražte v pořádku.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přinese řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.
0: Máme 3 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a máme tu pondělní rok. 3 minutky po 18. hodině a máme tu pondělní rok. 18. hodině a máme tu pondělní rok. Na přání, u kterého vás vítá opět váš kapitán. Hodině a máme tu pondělní rok. Na přání, u kterého vás vítá opět váš kapitán. Tu pondělní rok. Na přání, u kterého vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. U kterého vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, tak jdou po víkendu odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinové plavby za muzikou. Tak, přátelé, volejte mi do kapitánské pustit do naší dvouhodinové plavby za muzikou. Tak, přátelé, volejte mi do kapitánské kajuty 72 plavby za muzikou. Tak, přátelé, volejte mi do kapitánské kajuty 7258444 kajuty 7258444 je to vaše číslo. Pište mi na 7258444 je to vaše číslo. Pište mi na Messengera do mailu, pokud chcete za vaše číslo. Pište mi na Messengera do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit. Pište mi na Messengera do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký. Pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dám. Chcete zahrát nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. A k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves. Nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves a jejich předáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie a má. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 1/4 minuty a během tohohle času. Předělávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 1/4 minuty a během tohohle času. Původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 1/4 minuty a během tohohle času. Koukejte od Cranberries Zombie a má to 4 1/4 minuty a během tohohle času. Koukejte naskakovat na náš Zombie a má to 4 1/4 minuty a během tohohle času. Koukejte naskakovat na náš 4 1/4 minuty a během tohohle času. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě minuty a během tohohle času. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme tohohle času. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Protože právě vyplouváme. Juhu! Juhu!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: mi klidně napsat na Messenger. Nicméně, přátelé, už se mi tady do... Originál, jak jste na tom, vy můžete mi klidně napsat na Messenger. Nicméně, přátelé, už se mi tady dovolávají Víťové a to je dobře, protože Víťové mají dneska svátek všichni. Tím přeju svýmu tatínkovi Vítěvi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky.
1: A všem ostatním taky. No a jeden Vítěz se mi tady dovolal říkal, že bych chtěl všem Víťům k svátku a všem dobrým lidem nechat zahrát něco pěkného.
0: Tady od mý kolegyně kapitánovi Pavli.
1: Rok na přání. Rok Radio.

Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie. A... Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie. A... Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie. A já teda... Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie. A já teda nevím v tom... Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie. A já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál. A jejich předělávka Zombie. A já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na to... Zombie. A já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom, vy můžete mi klidně napsat. Já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom, vy můžete... V tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom, vy můžete... Můžete mi klidně napsat na Messenger. Moje ucho radši originál. Jak jste na tom, vy můžete...

0: Tady byl nějaký, jo, jako vždy nohama, rukama, všecko zvládáme, přátelé. Tady byl nějaký, jo, nerf nohama, rukama, všecko zvládáme, přátelé. Tady byl nějaký, jo, všecko zvládáme, přátelé. Tady byl nějaký, jo, nerf mi psal. Zvládáme, přátelé. Tady byl nějaký, jo, nerf mi psal, hlavně v klidu, nerve. Ale tady byl nějaký, jo, nerf mi psal, hlavně v klidu, nerve. Tady byl nějaký, jo, nerf mi psal, hlavně v klidu, nerve. Tady byl nějaký, jo, nerf mi psal, hlavně v klidu, nerve. Nazdar kapitán, jo, nerf mi psal, hlavně v klidu, nerve. Nazdar kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden, hlavně v klidu, nerve. Nazdar kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás, hlavně v klidu, nerve. Nazdar kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše. Nazdar kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který... Kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí... Něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. Pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. A to by do studia. Jo? A našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. A to by do studia, Ivoš. Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. A to by do studia, který se teď před chvílí z nich vrátil. A to by do studia, Ivoš. No tak já doufám, že si to chvílí z nich vrátil. A to by do studia, Ivoš. No tak já doufám, že si to užil, tak vrátil. A to by do studia, Ivoš. No tak já doufám, že si to užil, tak. A to by do studia, Ivoš. No tak já doufám, že si to užil, tak pojďme si dát od do studia, Ivoš. No tak já doufám, že si to užil, tak pojďme si dát od Ironu něco starýho. No tak já doufám, že si to užil, tak pojďme si dát od Ironu něco starýho. Doufám, že si to užil, tak pojďme si dát od Ironu něco starýho, nějakou klasiku. Já by... tak pojďme si dát od Ironu něco starýho, nějakou klasiku. Já... pojďme si dát od Ironu něco starýho, nějakou klasiku. Já bych to viděl tak na 80. leta. Klasiku. Já bych to viděl tak na 80. leta. Třeba album Sedmý syn. Já bych to viděl tak na 80. leta. Třeba album Sedmý syn sedmého syna. Seven to viděl tak na 80. leta. Třeba album Sedmý syn sedmého syna. Seven Son of 80. leta. Třeba album Sedmý syn sedmého syna. Seven Son of Seven Son. A třeba album Sedmý syn sedmého syna. Seven Son of Seven Son. A album Sedmý syn sedmého syna. Seven Son of Seven Son. A dáme Son of Seven Son. A dáme si skladbu The Evil Dead Men Do. Co vy na to? Son. A dáme si skladbu The Evil Dead Men Do. Co vy na to? A dáme si skladbu The Evil Dead Men Do. Co vy na to?
1: Rok napsání s Jirkou.
0: Skladbu The Evil Dead Men Do. Co vy na to?
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Evil Dead Men Do. Co vy na to?
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Co vy na to?
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: od 1,7 litru cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu.
0: 100 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď
0: spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úspor.
1: Super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: BYD spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, křišťové ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Tak, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku
2: ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz kde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nenajdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
4: Vidíš to?
5: Vidím.
3: Ventilátory.cz
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají.
3: .cz
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
6: Co?
4: Led balon.
5: Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
6: Co?
4: Led balon.
5: Pají. Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
6: Co?
4: Led balon.
5: Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
6: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
6: Co?
4: Led balonem, bungee jumping. Driftování, rafting. Vidím já?
6: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboardem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skok. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Ting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Alex
4: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
4: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
4: který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
4: užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo svého počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás
7: Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere
7: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
7: Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefí pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
4: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
4: úplně každý.
7: A když se netrefíte,

0: vadí, obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
0: vadí, obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu
0: vadí může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je
1: zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Chcete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Toto vysílání je
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří
0: CZ.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z povolení. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovna. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší mout bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměštění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ a můžete ušetřit průměru 6 tisíc ročně. Klik a můžete ušetřit průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji,
3: tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji.
3: Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: Z, agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Odpoň. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 50. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová jeden kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to je 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení
4: za 26,90 Lidl to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení a
4: 6,90 Lidl to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení a smysl
4: Lidl to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků
4: se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmet. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.

0: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku.
0: Bez potisku.cz.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku
0: CZ.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%.
4: Špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do
4: VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Sport a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Sport.
3: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
3: 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Odplouvám,
3: ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý
5: kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
5: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
5: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flot kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z na po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu.
6: Nebo firemní akci.
5: Odplouvám.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporu BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cest s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezdy nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru
1: na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Marán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Honda.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Honda přiváží.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: Vzhůru na palubu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV z jiného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto. Honda, the power of dreams. Rock Radio, the power of dreams. Rock Radio, power of dreams. Rock Radio, dreams.

DABu i v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz.

0: Rapapá, tohle byly Offspring a Hit That, přátelé, poslouchejte. Rapapá, tohle byly Offspring a Hit That, přátelé, posloucháte rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlášť. Vajgizem. Dovolat se sem může každý na číslo 7258444424 a dovolat se sem může každý na číslo 7258444424 na Messenger či do mailu, to už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by svým tátovi... aby mu to prej líp šlo a měl to rychle za sebou. Tak prosím vás, traktor do traktoru není to trošku nošení dříví do lesa? Ale pokud to zrychlí čas práce, tak je to samozřejmě v pořádku.
1: Rock na psání.

dojede do cíle. A posled dojede do cíle. A poslední mí cíle. A poslední míle. A poslední míle.

upadne. Za krásnou vždy strom upadne. Za krásnou vteřinu upadne. Za krásnou vteřinu. Ne. Za krásnou vteřinu. Za krásnou vteřinu. Za krásnou vteřinu. Platíme hodinu. Nou vteřinu. Platíme hodinu. Platíme hodinu. Ze platíme hodinu. Ze platíme hodinu. Ze svýho finále. Platíme hodinu.

kořenů a potom zůstane kořenů a potom zůstane jenom a potom zůstane.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Probohat státního rozpočtu. Lihovárek.cz Probohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz Probohatší Česko. Lihovárek.cz Probohatší Česko. Lihovárek.cz Probohatší Česko.
1: Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u publiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídí 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autotého až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: Sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz Sukorady.cz
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu...
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak kontejnery přistavíte i o víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
4: Mami, tati, víte kam...
1: Siegel.
3: www.siegel.cz
4: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: www.siegel.cz
4: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: www.siegel.cz
4: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daň. Tati, víte kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky a taky pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky a taky
5: let? Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i.
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají
4: tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat
5: a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme?
5: Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme?
5: Zoo chleby.
6: Chceš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jitku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš, jim nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A ještě do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
6: Kredit. Pro lepší příběhy.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot MT. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testování kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Kdo šet...
0: A Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Kdo šetří?
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Kdo šetří? Má za
0: všechno dobrý.
1: Kdo šetří? Má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500.
1: Kdo šetří?

0: CD2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrb autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku
1: 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku jahody
1: na u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku jahody sami nazví
1: park ve Štěrbohorích.
2: Do košíku jahody sami na ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany
2: už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňan, nejsladší jahody.

0: si za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Set Maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pokud nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoup.
0: Jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme. Do června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřeba
1: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň tvoří 14.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň tvoří 14%.
1: Vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň tvoří 14%.
1: To navíc.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu.

Du hast mich. Du hast mich. Du. Du hast mich. Du hast mich.

Tak štelumk máte správ... Tak štelumk máte správný a ladíte... Tak štelumk máte správný a ladíte Rock Radio a váš... Tak štelumk máte správný a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večer... Tak štelumk máte správný a ladíte Rock Radio a váš... Tak štelumk máte správný a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad. Rock Přání, tohle byli Rammstein, Jawohl a Du hast. No a teď si dáme... Tohle byli Rammstein, Jawohl a Du hast. No a teď si dáme něco český muziky. Mi tady volal, ano, volal Pavel, který říkal, že by chtěl... A koukám, že spousta lidí, jak mi voláte, píšete, to je dobře. Tak doufám, že se dáme nějak při pondělku dohromady, aspoň tady u roku na přání. Tak jsme nakonec přišli na to, že bychom si mohli dát... Krucipisky. A dáme si asi něco z alba Hovno zle z roku 2000. Dáme si asi něco z alba Hovno zle z roku 2024, možná píseň tohle už znám, tu znáte, takže si můžeme i zaspívat společně, než se rozjedou první tóny strýce Hájíčka a jeho party. Tak tradiční výzva pro vás všechny poslouchání tóny strýce Hájíčka a jeho party. Tradiční výzva pro vás všechny posluchače tady Rock Radiový. Pojďte mi napsat, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli nahrát. Odměnou vám budiš vaše píseň na přání VIP po sedmí. Rok na přání.

Rock Repeat po sedmý. Rock na přání. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

aspoň... Dej si aspoň páva, ať víš... Dej si aspoň páva, ať víš, co dělá tráva. Dej si aspoň páva, ať víš, co dělá tráva.

0: pondělka do budoucna hodně štěstí, zdraví a kopec randy. Od pondělka do budoucna hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch a
1: nebuď historická.
0: Budoucna hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch a
1: nebuď historická.
2: Rok napsání k napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak to byl mamut Van Halen. Tak to byl mamut Van Halen a jejich Think It Over. Tak to byl mamut Van Halen a jejich Think It Over. A máme tady na závěr jedno zajímavé přání k narozeninám. Psala nám tady Zuzka Rousková. Ahoj kapitáne, ve středu mám narosky. Mohla bych tě poprosit o zahrání Def Leppard a pecky Hysteria. Děkuji ti. Tak ve středu na rozky, no tak to je výborný, to dostaneš jistě od svého přítele, ve středu pěkný dárek. Tak já ti přeju tady od pondělka do budoucna hodně štěstí, zdraví, středu pěkný dárek. Tak já ti přeju tady od

0: 水米兰八十里港张虎雷你啊张张啊八婆啊八婆你啊张说等能提昂克梁中干能提昂克梁中干起啊八婆你啊给港安提昂克梁中干起啊八婆你啊给港安提的通常啊通常就算安南国南平啊中啊平啊哈啊平啊和 studio 苏米兰 click look in a declare in car 和 studio 苏米兰 click look in a declare in car。
1: Tak přátelé, dnes jste slyšeli, je sedm. Tak přátelé, dnes jste slyšeli, je sedm hodin, slunce, tak přátelé, dnes jste slyšeli, je sedm hodin, slunce zapadlo za kopce, covové brousí své lovecké mačety a mladí kluci si začínají své lovecké mačety a mladí kluci si začínají čistit botké mačety a mladí kluci si začínají čistit boty. Pokud plánujete dnes jít večer za svým děvčetem, pamatujte, její táta střílí dnes jít večer za svým děvčetem, pamatujte, její táta střílí přesně, jak večer za svým děvčetem, pamatujte, její táta střílí přesně, jako ti. Její táta střílí přesně, jako tikají naše studiové hodiny. Tak přátelé, máme jako tikají naše studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně 19 tikají naše studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně 19 studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně 19:03. Tak jste to slyšelo, prosím vás, jazykem hakačin. Hakačin je jazykem hakačin. Hakačin je Tibeto barmský jazyk, kterým mluví přibližně 300 tisíc lidí. Primárně v čínském státě přibližně 300 tisíc lidí. Primárně v čínském státě v západním Myanmaru. Jo? Patří do skupiny v západním Myanmaru. Jo? Patří do skupiny Kukyčin jazyku Myanmaru. Jo, patří do skupiny Kukyčin jazyku a používá latinskou abecedu a slouží jako důležitý komunikační jazyk v oblasti a je úzce spjat s kulturou národa jazyk v oblasti a je úzce spjat s kulturou národa Čínu. Tak co poučili a dneska si na mě tohle to vymyslela naše posluchačka Lucka. Všechno jsme to slyšeli, začíná druhá půle našeho roku.

Dani s Kysákama a pečkou Shout It Out Loud, pak je to na Lucce a pak zase out, pak je to na Lucce a pak zase na vás. Na Lucce a pak zase na vás. Pak zase na vás. Na vás.

0: Tak jo, ono tady, jak říkala, tak mi jako psala, tak mě překvap něčím. Tak jo, ono tady, jako psala, tak mě překvap něčím. Tak jo, ono tady v tom archivu, on je velký, ale překvap něčím. Tak jo, ono tady v tom archivu, on je velký, ono tady v tom archivu, on je velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky. V tom archivu, on je velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky. Tak když to neznám, přiznám se, neznám všechno, že jo, ani co je tady v tom archivu, tak se to poslechnu. Kapela Trapped, která v roce, nebo založená, já nevím, v kterém roce, v Los Gatos v Kalifornii. A já jsem tady od nich vybral pecku Hey. A já jsem tady od nich vybral pecku Headstrong, která je z jejich stejnojmenného alba Trapped z roku 2002. Tak si to můžeme jít poslechnout, nebo vlastně tato kapela, když si to vemem, Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Ale to byly takový ty mladický leta. Tady to už zní velice docela profesionálně, tuhle kapelu říkáte, protože já osobně jsem vlastně o ní ani moc jako nevěděl. Tak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo.
1: Rock na přání. Rock Radio.
0: Jak se vám to líbilo?
1: Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio.

0: Tak jo, přátelé, my jsme se s Luckou tady dohadovali, co jsme jako zahráli. A Lucka
1: seznala, že nejlepší je se zase něco nového dozvědět, tak mi jako psala, tak mě překvap něčím.

0: krásně nás... Tak jak pevně doufám, krásně nás rozehřáli v rytmu ska, milí skapečka a Nino Solda. Zablácené nebo blátivé dítě. No a teď pojďme trošku zpomalit. Na poctu jednomu dobrému člověku volal mi Mirek, že mu v pátek už odešla maminka Petruška. A chtěl by zahrát od Queenu The Love of My Life. Tak maminku i vlastně babičku, protože už to byl. Tak maminku i vlastně babičku, protože už to byla žena zkušená, tak pozdravuji její vnuci a všichni příbuzní. A milá Petruško, posílám tuhle tu nádhernou, něžnou píseň od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgnou.
0: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Na bene.cz.
1: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy vůz kosmetika, co má koule. Angry Birds lousy vůně pod i lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory věci. Anagory brds.cz. Anagory brds.cz. brds.cz. Tečka CZ.
2: To máme. Je to nepopsatelný vidět. Máme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leníče. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju. Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leníčko.
3: Zase lítáš.
2: Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leníčko.
3: Zase lítáš v oblacích.
2: Ze zhora. Děkuju, Leníčko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na tenhle.
2: Děkuju, Leníčko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na tenhle balónem od Go Balón.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na tenhle balónem od Go Balóny. A protože je teď.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na tenhle balónem od Go Balóny. A protože je teď na Ale.
3: Oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na tenhle balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci. Vzpomněla jsem si na tenhle balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak tenhle balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete
4: Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít.
4: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít.
4: Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón.
4: Tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Právě. Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850.
3: Honem, ať vám neuletí.
4: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.

0: Více o lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Celé republice.
1: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Honda přiváží
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: Už Z.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CSL. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené. Rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za B až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 100 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dream. Veň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálce digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vaš, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A uží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu. V bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a vnovdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a vnovdu. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad. A všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad.
6: Ekokom.
5: To bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad.
6: Ekokom.
5: Smysl, přijďte odpad.
6: Ekokom.
7: Rock Radio.
6: Ekokom.

slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rok. Radia.cz.

You just send me an angel. Tak doplužijete od Cucno, úplný námořníci, tohle byli Škorpíci. Doplužijete od Cucno, úplný námořníci, tohle byli Škorpíci, send me an angel. A teď budeme hrát pro jedno. Od Cucno, úplný námořníci, tohle byli Škorpíci, send me an angel. A teď budeme hrát pro jedno. Úplný námořníci, tohle byli Škorpíci, send me an angel. A teď budeme hrát pro jedno. Mladý. Tohle byli Škorpíci, send me an angel. A teď budeme hrát pro jedno. Mladýho rocker. Škorpíci, send me an angel. A teď budeme hrát pro jedno. Mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal Čoukera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi... David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát sílu star... David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím... Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát sílu starých vín. Psal Čouky, můžete mi prosím zahrát sílu starých vín, je to protač. Čouky, můžete mi prosím zahrát sílu starých vín, je to protačku, který je v práci a pro... Můžete mi prosím zahrát sílu starých vín, je to protačku, který je v práci a pro všechny z úzení... Starých vín, je to protačku, který je v práci a pro všechny z úzeniček. Zdravíme do... Je to protačku, který je v práci a pro všechny z úzeniček. Zdravíme do úzenič... Všechny z úzeniček. Zdravíme do úzeniček. Zdravíme tátu, tátouvček. Zdravíme do úzeniček, zdravíme tátu, táto už to dopracuj a běž se svým synem, Davídkem, a my ti tady k tomu pouštíme sílu starých vín. Rokrádiem a my ti tady k tomu pouštíme sílu starých vín. Rokrádio. My ti tady k tomu pouštíme sílu starých vín. Rokrádio. Rokrádio. Rok. Pouštíme sílu starých vín. Rokrádio. Rokrádio. Rok na psání.

0: kapitánem. Jirko Weigl, napsání na Rock Radio s vaším kapitánem. Jirko Weigl, opět jsem tady otevřel mail a přišli... kapitánem. Jirko Weigl, opět jsem tady otevřel mail a přišli nám zase... Jirko Weigl, opět jsem tady otevřel mail a přišli nám zase skvělé nápady. Opět jsem tady otevřel mail a přišli nám zase skvělé nápady a dobré... Tady otevřel mail a přišli nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše. A přišli nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Přišli nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Se skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím o dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím o zahrání zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím o zahrání, písničky Rocket Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny, písničky Rocket Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny, Pepa z Dobříšek od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny, Pepa z Dobříše od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny, Pepa z Dobříše. Výborný nápad, Guns N' Roses. Jen tak pro všechny, Pepa z Dobříše. Výborný nápad, jen tak pro všechny, Pepa z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje. Je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější. Vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější. Kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1980. Z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít. 87. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít. 7. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít. Má 6. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít. Má 6 a 1/4 minuty. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít. Má 6 a 1/4 minuty. A pojďme si ji všichni užít. Má 6 a 1/4 minuty. Krás.
1: Rock.
0: 6 a 1/4 minuty. Krás.
1: Rock Radio. Rock.
0: 1/4 minuty. Krás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na vsa.
0: Minuty. Krás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Jirkou Weigl. Gizem.

Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi. Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich... Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First. Máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First Sight. Samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem. Sight. A samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem.

0: prodejny Lidl v CZ. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která my a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.tujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vte na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volant.
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: To se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot
0: platí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Rouď si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou... Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušen, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezerv nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026C. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026CZ. Si svou jízdu ještě dnes na PED 2026CZ. Tu ještě dnes na PED 2026CZ. Zvou na PED 2026CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: 6CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Euro Park ve Štěrbově. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: V CCC
2: 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: V CCC začal výprodej. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. ASC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. AS člen výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. AS členství modelů až o 50% levnější. AS členstvím v Modivo Club Gold až o 50% levnější. AS členstvím v Modivo Club Gold ušetří 50% levnější. AS členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnější. AS členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve VIP. AS členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve VIP. Členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte

0: výprodeji a získejte 10% ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách Back. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na... Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Kupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. CCC v aplikaci a na ccc.eu. Vece v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme
0: .eu.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 byl. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor
1: 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor
1: 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr
1: 99 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr
1: v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Síti Datart.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naši. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách ve prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz a Benešově. Více na bene.cz.
4: Vidíš to?
3: Více na bene.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptát.
3: Více na bene.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptát.
3: CZ.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce,
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, drift. Víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok.
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegri.
4: A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s
4: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný,
4: který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si
6: počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý
6: zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Oben nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
4: Vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
4: vyměnit. Každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: Snýš.

0: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
1: Já to musím.
0: Co je? Funguj ty, křápe.
1: Já to...
0: Co je? Funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Křápe.
1: Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor.
0: Ape.
1: Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor. Pořiďte si
0: to musím dneska dodělat.
1: Kleknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní
0: dneska dodělat.
1: Kleknul vám kompresor. Pořiďte si nový dělat. Kleknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za... Kleknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce Z. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatický vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem se spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompředí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Hledáte?
1: Jdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Hledáte?
1: E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Hledáte práci?
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej

0: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Můžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Kazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Rok.
1: Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Rok.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Rock Radio.
2: Na zážitky.
1: CZ.
0: Rock Radio.
1: CZ.

Dabu AFM. V Dabu AFM nebo na rádi. V Dabu AFM nebo na rádia. V Dabu AFM nebo na rádia.cz. V Dabu AFM nebo na rádia.cz. Dabu AFM nebo na rádia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz.

0: A s touhle písní se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Přeju vám všem plodný večer a budu se na vás těšit v úterý, tedy zítra. Uroku na přání.
1: Pic!

námořníci, je to opět tady a máme tu konec. Jo, milí námořníci, je to opět tady a máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rok na přání a budeme se loučit se starým punkem ze 70. let. O trochu puňku takhle při večeru si tady zavolal Roman, který říkal, že jako měl ostrý víkend a že by ho tak jako vrátilo do haptáku do štajfu na nohy, že by ho postavilo prostě trošku punkový poctivý muziky. Tak jo, já jsem tady vyšťoural punkový poctivý muziky. Já jsem tady vyšťoural starýho Iggyho Popa, protože to je pankáč tělem i duší a vždycky bude. A jeho kapelu Stooges a vždycky bude. A dáme si píseň z roku 1970. A dáme si píseň z roku 1973, která se jmenuje Search and Destroy. No a s touhle písní se s váma jmenuje Search and Destroy. No a s touhle písní se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách.

Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Gizem.

0: V kanceláři i na chalupě. Přenosní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadál vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadál chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadálku přes mobil. Mobilní klimatizace, ovladatelná i nadálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 i nadálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Síti Planeo.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodně. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. A pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně. Or, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně. Výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Jen na Nissan.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spad... Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A spinkat.
4: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Nebij ho, nic ti neudělal. Neudělal.
5: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Z kempu. www.bezkempu.cz.
6: Trénír.
5: www.bezkempu.cz.
6: Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.
7: Hej ty.
6: Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.
7: Hej ty. Ne ty.
6: Trénírkárna.cz.
7: Hej ty. Ne.
6: Trénírkárna.cz.
7: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky? Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna tečko. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno z kódu rádio.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno z kódu rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
8: Dnes objednáš?
7: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
8: Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trénírkárna.
7: 30% na všechno s kódem rádio.
8: Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trénírkárna.cz.
7: Všechno s kódem rádio.
8: Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trénírkárna.cz.
8: Jo. Dnes objednáš a zítra máš.

trenirkarna.cz. Rok zítra máš. trenirkarna.cz. Rok rádio. trenirkarna.cz. Rok rádio. Rok rádio. Nebo na radia.cz.

0: Hausbrand Caffè, per favore. Hausbrand Caffè, per favore. Sì, sì. Hausbrand Caffè, per favore. Sì, signora. Hausbrand Caffè, per favore. Sì, signora.
1: Hausbrand, duhle kávu.
0: Brand Caffè, per favore. Sì, signora.
1: Hausbrand, duhle kávu si.
0: Favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, duhle kávu si zasloužíte pít.
0: Sì, signora.
1: Hausbrand, duhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, duhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand brand, duhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva CZ, kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva CZ. Sloužíte pít. Hausbrand káva CZ. Hausbrand káva CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma.

0: klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí pište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Užijte si při rozjezdu na rok rádiu. Užijte rok rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, koná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Senkor.
1: Motokeci Marcela Herb. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Původní.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Původní plán byl nechat závěrečnou.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou.
1: Marcela Herbolta.
2: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na
1: Volta.
2: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na. Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu. Byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavní na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. On bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A dlužno podotknout, že jsem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A dlužno podotknout, že moc fajn vidle fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn. Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou. A dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přes lepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat. Získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa, to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se ne...

0: nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Norter tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman. Další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktí mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Ten Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority. Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová. Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medail. A Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá také mezi favority s čákou na medailová umístění? Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný. Favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo na medailová umístění? Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný. Jede se v Brnísku, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách.
0: Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu
0: Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc až víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. poslední závod.
0: Díky Ondrovi máte jednu z dodění na trati doslova vtáhne, vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti uchybím jen já. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se uchybím jen já.
2: Rock Radio Moto Keci.

práci vedro, doma... V práci vedro, doma vedro, práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít... Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde... Vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak... Vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. A co třeba mobilní klimatizace?

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Každý Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocker od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika, kterou Jirka Němý moc nemluví. Za to slušně němý, moc nemluví, za to slušně hraje. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rok za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rok slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rockou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.

again. All on my own again.

0: klíč s 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: CZ.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš... Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. To? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš Můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchy. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte. I tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte. Můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte to. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Radia.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i
3: o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel. Týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 a přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň i cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Power of Dreams.
5: Ceny rostou, digitální čísla. Dreams. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? Ni čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaď drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. House portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
6: Housebrand Café per favore. Housebrand Café per favore.
7: Si, signora.
8: Housebrand.

0: kávu si...
1: Per favore?
0: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Si, signora.
0: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Brand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz. Rock Radio. Káva.cz.

0: Weder.
1: In Nightmare! Nightmare!
0: Weder.
1: Air!
0: Weder. Řemeslo. Věda, řemeslo. Věda, řemeslo. Slim. Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. C. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí.
2: Profi voda, stou se
0: hrdí.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Uniformně

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi voda. Kvalitní vrtané studny na

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio.

WAFM. WAFM nebo na WAFM nebo na WAFM nebo na radia.cz WAFM nebo na radia.cz WAFM nebo na radia.cz nebo na radia.cz radia.cz .cz .cz

taky jste měli. Taky jste měli. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společným hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společným ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odborníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. I dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock je slušná muzika.

lidi, tady vás. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Byl. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Byl. Zdravíme. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Byl. Zdravíme posluchače. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se. Tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se. Ať skupiny Divokej Byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokejch. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokejch. To na našem turné 8 Divokejch. Ne, 8 Divokejch.

Nobody's coming. Nobody's coming. See, I go. Nobody's coming. See, I go. Dobu trvat. Nobody's coming. See, I go. Dobu trvat. Nobody's coming. See, I go. Dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. A deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tu. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt mé. Dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt mé. Makáme. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt mé. Budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak guána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. A proto na rok rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock je slušná muzika.

0: Benešově na 95,8 a v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Pro východní Čechy. Čechy.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušný Rock Radio. Všude tady je slušnej Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 93. V Kutné Hoře na 92.5.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem. Máte rádi rock rádio? Žijete rockem. A chcete... Máte rádi rock rádio? Žijete rockem. A chcete, aby to věděli všichni... Máte rádi rock rádio? Žijete rockem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rock rádio? Žijete rockem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rok pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio. Rock.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio.
1: rokoviradio.cz
0: Rock Radio. Rock.
1: Radio.cz
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Z.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Každý všední den s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného. Všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. A od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Danda. V Americe měli Brangelinu, my máme Danda. V Americe měli Brangelinu, my máme Danda. V Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světlínu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světový, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a dabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrým.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš dům. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat
1: dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s... Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejner...
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu.
2: Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Siren.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme...
3: To děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
5: Objevte...
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
5: Objevte svět pyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které... Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši... Kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon... Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon... Produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Ratatadadadadada trička
5: slon.cz.
6: Ratatadadadada trička ratat. Ratatadadadada trička ratatadadadada potisk potisk trička. Ratatadadadada trička ratatadadadada potisk potisk trička. Ratatadadadada trička ratatadadadada potisk potisk trička potisk trička. Trička ratatadadadada potisk potisk trička potisk trička. Bela bela bela bela bela. Ratatadadadada potisk potisk trička potisk trička. Bela bela bela bela bela bela CZ. Ratata potisk potisk trička potisk trička. Bela bela bela bela bela bela CZ. Potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
5: Rock Radio.
6: A bela bel bela bel bela bel CZ.
5: Rock Radio.
6: Bela bel CZ.

vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chod... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Ty a zkušeben. Rock Radio. V dubben. Rock Radio. V dubu i FM nebo na radio. V dubu i FM nebo na radia.cz. V dubu i FM nebo na radia.cz. V dubu i FM nebo na radia.cz. V dubu i FM nebo na radia.cz.

Tolik, tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, co tě k ním, co tě k ním, co tě k ním dovedou.

let, tolik let, tolik let, už tě z... tolik let.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez? Nebo radši Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez? Nebo radši něco mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez? Nebo radši něco jemnější. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího. Chuť na pořádnej rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího. Rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího. Nářez? Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý elektrické z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý elektrický oběd na našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý elektrický oběd nabušenýho jídelníčku si vybere každý elektrický oběd na rokrádelníčku si vybere každý elektrický oběd na rokrádelníčku každý elektrický oběd na rokrádiu každý všední den úderem jeden. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímá Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina sen polední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší... Máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší... Objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme po... ...se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neodusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrovírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den odupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Od 11 do 12 na Rock Rádiu. 12 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema. Slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně
1: šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit
1: nemocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku odvalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí
0: do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku
0: od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: A roková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: Na roková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Od pondělí do pátku od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Do pátku od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rádiu.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. A tý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Je usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Mama.
1: Šetří slovama.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Objevte vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Objevte svět potěšení
0: na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Objevte svět potěšení od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, CZ.

brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Spát pozdě s Jirkou Němý.

z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

0: Plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak no, tak.
0: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak no, tak.
0: Ne, beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak no, tak.
2: Z čeho si čerpá?
0: Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak no, tak.
2: Z čeho si čerpá?
0: Plavat, ty vole.
1: No tak no, tak.
2: Z čeho si čerpá, Matěj?
1: No tak.
2: Z čeho si čerpá, Matěj? Pravda, tak to musí být. Pravda, tak to musí být pravda.
3: A hlavní.
2: Pravda, tak to musí být pravda.
3: A hlavní město se.
2: Pravda, tak to musí být pravda.
3: A hlavní město se.
2: Tak to musí být pravda.
3: A hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, musí být pravda.
3: A hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku.
3: A hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano.
3: A hlavní město Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano.
3: Kdyby Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal
3: písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel Honzíku, ano. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
4: Rokrát.
2: No. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům. Kdyby si místo, vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
4: Rokrádio.
2: Vole, říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
4: Rokrádio.
2: Cihla, tak by měl pan ředitel dům.
4: Rokrádio. Konec. Rokrádio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedo v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Poker a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco... Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci... Už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to ovíhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to... Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Na rok co nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu
0: pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj. V Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo.
1: Vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo.
1: Betonové. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě.
1: Nová aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě, v životě s nový lodě, v životě se neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, se neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, beton hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat.
4: Ty vole.
5: No tak, no tak.
2: Vody beton plave.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Stihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. O víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou překu v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám dal Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. O 15 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. O na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní.
0: Pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte? Je, pane provozní, co tu děláte? Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji kontrolování.
1: Provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji
1: kontrolování pracovní.
2: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění.
1: Noči mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno.
4: Já se nedívám na porno jako někdo.
1: Já se nedívám na porno jako...

0: Někde.
1: To dovolte.
0: Já se nežívám na porno jako někde.
1: To dovolte.
2: Rock Radio. Konec
0: let. Žívám na porno jako někde.
1: To dovolte.
2: Rock Radio. Konec
0: let. Jako někde.
1: To dovolte.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: To dovolte.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen s přímek. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen s přímek. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen s přímek se stávají. Nad ránem kvalitním vínem omámen s přímek se stávají zatáčky, toží se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna náčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací.

si skládám obrázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, obnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, v čaranku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, svatý ran lížu se. Včera jsme slavili,

0: terénu, šablí z kvalitního vína, ven do terénu, šablí z kvalitního vína,
1: bojovat proti systému,
0: šablí z kvalitního vína,
1: bojovat proti systému,
0: z kvalitního vína,
1: bojovat.

When I'm gone, when I'm gone.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vaš... Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme pod... Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů... oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořád e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádných přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaš... Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je... Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten
0: pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyříze. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A my to celý, to celý o kartách, vole, němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A my to celkem jasná situace, vole. Němej ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A my to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale
1: tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A my to celkem jasná situace, vole.
2: To vím, kolázel po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli,
2: jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky. A vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo, tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu na psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele. Tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli dobře. Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli dobře, jako normálně.
2: No, to je jasný.
1: Hele, je tam třicetník za kříž.

0: kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super.
0: Třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit. Kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit losty, protože to je potřeba nacvičit. Vyhráli, no prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit losty, protože to je potřeba nacvičit ten normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit losty, protože to je potřeba nacvičit ten los.
1: Jasný, super. No.
0: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit losty, protože to je potřeba nacvičit ten los. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit losty, protože to je potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
0: Potřebujeme hlavně nějak nacvičit losty, protože to je potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
0: Nacvičit losty, protože to je potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio. Konec.
0: Potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
0: Ten los.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grazie.

slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: pátku od 12 do 15 Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do 12 do 15 Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl a od 15 Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. S Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Ty se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock ti na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žád.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žád.
0: Pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Já tě žádám. Já jsem ti to říkal. Já jsem ti to říkal. Já jsem ti to říkal, Jaromír. Já jsem ti to říkal, Jaromír. Já jsem ti to říkal, Jaromír.
2: Jeho mám asi svolenýho.
1: Já jsem ti to říkal, Jaromír.
2: Jeho mám asi svolenýho.
1: Ukaž. Ženský děti. Ty to říkal, Jaromír.
2: Jeho mám asi svolenýho.
1: Ukaž. Ženský děte ven.
2: Co budu? Jeho mám asi svolenýho.
1: Ukaž. Ženský děte ven.
2: Co budu? Jeho mám asi svolenýho.
1: Ukaž. Ženský děte ven.
2: Co budu? Jeho.
1: Ukaž. Ženský děte ven.
2: Co budu? Jeho.
1: Ukaž. Ženský děte ven.
2: Co budu? Jeho.
1: Ženský děte ven.
2: Co budu? Jeho. Co budu? Jeho.
3: To je dobrý.
2: Co budu nejčo?
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí?
2: Nejčo?
3: To je dobrý. To je dobrý. Měl jsi štěstí? To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně... Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to ne. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci
3: vedle na funkci, to nebude mít vliv.
4: To jako

0: na funkci rostlin?
1: Asi to nebude mít vliv.
0: To je jako na funkci rostlináře, jo?
1: Mít vliv.
0: To je jako na funkci rostlináře, jo? To je jako na funkci rostlináře, jo? To je jako na funkci rostlináře, jo?
1: No to už...
0: Na funkci rostlináře, jo?
1: No to už vůbec ne.
0: Rostlináře, jo?
1: No to už vůbec ne. No to už vůbec ne. No to už vůbec ne.
2: Rock Rády.
1: No to už vůbec ne.
2: Rock Rádio.
1: No to už vůbec ne.
2: Rock Rádio. Konec.
1: Vůbec ne.
2: Rock Rádio. Konec. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace.
3: Rock Rádio.
2: Rock Rádio. Konec legrace.
3: Rock Rádio.
2: Konec legrace.
3: Rock Rádio. Slušnej
2: legrace.
3: Rock Rádio. Slušnej rok z vinilace. Rock Rádio. Slušnej rok. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilu. Rádio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Z vinilu.

0: Po vydatným obědě nejlíp... Po vydatným obědě nejlíp vytráví... Po vydatným obědě nejlíp vytráví... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte s ním obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vo... Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si víte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od... Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí. Žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12.
0: Dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12.
0: U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej vora a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy do pátku.